0: Na leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
1: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytují priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dni v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby 4. tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

0: s rádiem Impuls.
1: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka přichází letní víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Dnes naměříme mezi 21 a 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. Zítra se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické 30. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňům se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem nového týdne. A letní teploty vyhlížejí i na východě Moravy. Tam by mohlo dojít na šortky nebo i na plavky.
3: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu a léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou náturu, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Na Moravském náměstí v Brně proběhlo symbolické setkání sudetských Němců a Čechů. Konalo se u společného dlouhého stolu během sousedské slavnosti. Brno v těchto dnech hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na náměstí dorazilo také několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas, připomenout zločiny nacismu a hájit poválečné Benešovy dekrety. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sjezd se koná na území Česka poprvé. Konání akce u nás rozděluje českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny na protest nezúčastnili. U jezera Medard na Sokolovsku roste nová stezka. 13 kilometrů nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře. Lidé si na ní můžou odpočinout na interaktivních zastávkách nebo na vyhlídkách na jezero. Pavel Tomek za Sokolovskou uhelnou řekl, že stezkou okolo jezera Medard začíná nová éra pro celý region.
4: Mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
2: Stezku okolo jezera Medard chtějí stavaři dokončit závěrem příštího roku. Projekt vyjde na víc než 650 milionů korun. Na východě kalifornského Los Angeles praskl ropovod. Stalo se to během stavebních prací. Provozovatel ropovodu, společnost Plains All American, uvedla, že dotčený úsek je uzavřený. Podle hasičů ale i tak unikly 10 000 litrů ropy. Kdy se potrubí zase otevře, není podle informací agentury Reuters zatím jasné. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa nevyzpytatelného soupeře. Na šampionátu ve Friburgu se odpoledne postaví tváří v tvář Slovensku. Češi jsou v pozici favorita, Slováci ale do duelu vstoupí posilnění suverénní výhrou nad Dánskem. To ve čtvrtek přehráli 5-1. Česko mělo teď dvoudenní pauzu. Předtím muselo otáčet zápas s výrazně méně favorizovanou Itálií. Po neočekávané prohře se Slovenskem se mu ale podařilo porazit Švédy. Zápas mezi Českem a Slovenskem začne v 16:20 a my ho pro vás na Impulzu budeme sledovat. Dnešek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

práci z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou ve dne v noci.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti teď moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. D11 večer na 3 hodiny zavřela nehoda u Poděbrad. Dálnice stála ve směru na Prahu po srážce motocyklu a nákladního auta, při které motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Provoz se podařilo obnovit zhruba v 10:30 večer. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
2: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být připravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
1: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
3: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytujú priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dni v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Baloko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby 4. tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

drát svádne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu

šiku, stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka přichází letní víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Dnes naměříme mezi 21 a 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. Zítra se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické 30. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňům se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem nového týdne. A letní teploty vyhlížejí i na východě Moravy. Tam by mohlo dojít na šortky nebo i na plavky.
3: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu a léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou náturu, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Na Moravském náměstí v Brně proběhlo symbolické setkání sudetských Němců a Čechů. Konalo se u společného dlouhého stolu během sousedské slavnosti. Brno v těchto dnech hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na náměstí dorazilo také několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas, připomenout zločiny nacismu a hájit poválečné Benešovy dekrety. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sjezd se koná na území Česka poprvé. Konání akce u nás rozděluje českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny na protest nezúčastnili. U jezera Medard na Sokolovsku roste nová stezka. 13 kilometrů nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře. Lidé si na ní můžou odpočinout na interaktivních zastávkách nebo na vyhlídkách na jezero. Pavel Tomek za Sokolovskou uhelnou řekl, že stezkou okolo jezera Medard začíná nová éra pro celý region.
4: Mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
2: Stezku okolo jezera Medard chtějí stavaři dokončit závěrem příštího roku. Projekt vyjde na víc než 650 milionů korun. Na východě kalifornského Los Angeles praskl ropovod. Stalo se to během stavebních prací. Provozovatel ropovodu společnost Plains All American uvedla, že dotčený úsek je uzavřený. Podle hasičů ale i tak unikly 10 000 litrů ropy. Kdy se potrubí zase otevře, není podle informací agentury Reuters zatím jasné. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa nevyzpytatelného soupeře. Na šampionátu ve Friburgu se odpoledne postaví tváří v tvář Slovensku. Češi jsou v pozici favorita, Slováci ale do duelu vstoupí posilnění suverénní výhrou nad Dánskem. To ve čtvrtek přehráli 5-1. Česko mělo teď dvoudenní pauzu. Předtím muselo otáčet zápas s výrazně méně favorizovanou Itálií. Po neočekávané prohře se Slovenskem se mu ale podařilo porazit Švédy. Zápas mezi Českem a Slovenskem v 16:20 a my ho pro vás na Impulzu budeme sledovat. Dnešek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Vánoční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls.
4: V Brně bude pokračovat sudetoněmecký sjezd. Herečku Ivu Janžurovou trápí zdraví. V Písku po 20. vyrostly pískové sochy. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: V Brně dnes bude pokračovat první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území Česka. Koná se coby součást festivalu Meeting Brno. Na programu je dnes pouť smíření z Pohořelic do Brna, která stejně jako každý rok připomene násilný odsun Němců po druhé světové válce. U památníku odsunu v Pohořelicích promluví německý ministr vnitra, který se poté sjezdu zúčastní. Sudetoněmecké dny začaly ve čtvrtek pietní akcí na brněnském nádraží, odkud odjížděly transporty židů do koncentračních táborů. Včera se konala na Moravském náměstí sousedská slavnost. Večer krajanské sdružení udělovalo kulturní ceny. Hlavní program je naplánovaný na víkend na brněnském výstavišti, kde se bude prezentovat sudetoněmecká kultura, organizace a spolky. Akce doprovázejí protesty lidí, kteří poukazují na oběti nacistů a varují před zpochybňováním poválečného uspořádání. Herečka Iva Janžurová ruší kvůli zdraví další představení. Krátce po oslavách 85. narozenin se legendární umělkyně necítí dobře a odvolává své nejbližší pracovní závazky. Serveru Novinky.cz to potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk s tím, že jde o náhlou zdravotní indispozici. Jaké problémy Ivu Janžurovou trápí, není jasné. Herečka měla zdravotní problémy už nedávno. Strávila kvůli nim několik dnů v jedné z pražských nemocnic. Sochy z písku v Písku letos stvární příběh zlatonosné řeky Otavy. Pískové sochy na nábřeží Otavy u Kamenného mostu letos vyrostly už po 20. Pod rukama umělců rostly od konce dubna. Edita Kučerová z Písecké radnice upřesňuje, že letos je řeč o 8 sochách z písku, 5 velkých a 3 menších.
5: Dvě jsou hodně velké, až 3,5 metru vysoké. To je například personifikace řeky Otavy a potom taková instalace Písecké věže jako stroje času. A pak máme 3 takové menší doplňkové sochy, velice ale divácky atraktivní. Vodník, je to vodní víla, asi je to žabka a různá vodní fauna.
4: Na sochy z písku tradičně naváže dnes také pouliční festival pro děti i dospělé Pískoviště, který pořádá Písecká galerie Sladovna. Spojuje současné umění, divadlo, pohyb i komunitní tvorbu. Slevy, výhody a benefity, to všechno nabízí zážitková karta Šumava Card. Začíná fungovat pro hosty ubytované déle než 2 noci v západočeské části Šumavy.
6: Cílem novinky je podpořit obce i místní podnikatele a propojit ubytování, služby, turistické cíle, gastronomii i volnočasové aktivity do jednoho systému. Teď je do ní zapojeno 25 subjektů, apartmány i větší hotely. Do konce roku jich má být až 100. Bezplatná karta má tištěnou i elektronickou podobu. Zatím nabízí 30 různých slev a výhod. V Železné Rudě spolupracuje například lanovka na pancíř, skibajk Špičák nebo kavárny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
4: V loděnici na newyorském Staten Islandu došlo k požáru a 2 výbuchům. Jeden člověk zemřel, dalších 36 je zraněných. Podle agentury AP příčinu neštěstí zjišťují vyšetřovatelé. Do akce se zapojilo přes 200 hasičů a záchranářů. V konstrukci se při druhém výbuchu nacházeli hasič a velitel hasičů. Oba kvůli tlakové vlně utrpěli vážná zranění. Lehká zranění se odnesli další hasiči i někteří záchranáři.
7: Skoro 4 minuty po 6. v sobotu 23. května vás kromě Lenky Svobodové zdraví taky Jakub Voříšek. Přinášíme, tedy myslím my jako Impuls, spoustu muziky. Právě teď Reddy Kirken.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tady Radio Impuls, je sobota 23. května, pár minut před 6:45. Za chvilku je tady Marek Ztracený, který už se, i když je sobota ráno, bude modlit za pátek. Krásné počasí je v gastronomii dvojsečnou zbraní. Jeho příchod restauratérům obecně pomáhá, jsou ale i konkrétní situace, kdy hospodští vyhlížejí spíš počasí pod psa.
1: Podle Luboše Kastnera z gastrosekce hospodářské komory si hezké počasí nepřejí restaurace ve velkých městech, a to v pátek a sobotu.
2: Když je hezky, vysvětne sluníčko, tak Praha se vylidňuje a regiony se zalidňují.
1: Co ale potěší všechny gastropodniky, to je Kastnerův odhad v souvislosti s krizí v leteckých palivech.
2: Myslím, že to bude ovlivňovat i tu nadcházející sezonu, kdy lidé možná budou méně cestovat do zahraničí, a já si myslím, že ta logika se znásobí.
1: Kdo z horšího počasí benefituje obecně, to jsou podle Vladimíra Sirotka z tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka bary a kluby.
3: Horší, chladnější počasí, ať už v létě nebo v zimě, nahrává konceptům, které jsou zaměřené na noční život. Zřejmě proto, že lidé mají deficit konzumace v odpoledních a večerních hodinách.
1: Noční podniky dlouhodobě strádají a tržby se snižují. Aktuální meziroční srovnání ale ukazuje, že se tento trend alespoň zastavil. Tomáš Zdemánek, Radio Impuls.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
6: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
5: Co ti tady přináší největší radost?
6: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se konečně rozjeli.
5: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
5: Radio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na koncertě vás rozeskáčou, za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi, Opět a Radeček, milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8:00 jen na Impulzu.

Tady Radio Impuls, posloucháte nás relativně časně ráno v sobotu 23. května. Za chvilku, za malou chvilku tady bude česká muzika. Zaspívá Anna K, vždycky se budeme znát. Samozřejmě víkend to je čas, kdy nehrajeme hru Halo tady Impulzově, ale to neznamená, zvlášť pro dnešek, že vynecháváme hraní úplně. Naopak, už dnes pro vás máme lístky na koncert jednoho umělce jménem André Rieu. Ten sice na Radio Impuls tak často nezní, možná vůbec, ale patří mezi nejúspěšnější světové umělce současnosti. Příští víkend vystoupí tenhle borec, světoznámý houslista, dirigent a showman v Česku, v O2 aréně. A vy můžete být u toho, o lístky na jeho koncert hrajeme už dnes odpoledne po 15. hodině. Do té doby na Impulzu spousta informací, spousta zpráv, spousta zábavy a muziky. Miroslav Žbírka a David Žbírka, Bonnie Tyler za malou chvíli, ale právě teď slibovaná Anna K. Krásná květnová sobota je tady.

0: 3 minuty po půl sedmé, tady Radio Impuls. Pojďme se podívat na aktuální stav počasí u vás. Mnichov u Strakonic 12 stupňů, Azuro, Danka. Díky WhatsAppu 605 222 007 nám napsal další posluchač nebo posluchačka, sluníčko a 9 stupňů, Polánka u Nepomuku. Hezkou sobotu přeje Wendy. Krásné skoroletní ráno z Beskyd, nádherné jasno, doprovází ranní teplota 13 stupňů. Povedený den podle představ přeje Jana z Frýdlantu nad Ostravicí. A ještě do čtvrtice Radio Impuls zdraví Roman, zdraví tady hlavně mě, děkuju. Jevíčko hlásí 7 stupňů, krásně jasno, děkujeme. Ráno bude slunečné po celém Česku, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dneška až 26 stupňů, v Čechách dokonce až 28, v 1000 metrech na horách nejčastěji 19, ale na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů.
1: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Za 5 minut už je 6:45, to vám hlásí Jakub Voříšek z Impulzu. Budeme to mít dvě malá křídla, tedy Helenu Vondráčkovou a písničku z Impulzovic krabičky. Dnes odpoledne nás znovu čeká hokej v českém podání. Naše reprezentace se v základní skupině utká ve federálním derby se Slovenskem. Zápas začíná v 16:20, na Impulzu ho budeme sledovat. V Brně pokračuje sjezd sudeckých Němců, akce se poprvé koná v Česku. V plánu jsou i protesty odpůrců. V plánu je Den otevřených lesů. Cílem celorepublikové akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství. Dneškem v Praze končí bezpečnostní konference GlobSec. Závěrečný den zahájí vystoupení nové maďarské ministryně zahraničí Anity Orbánové. Festival Open House zve na celou řadu míst, den otevřených dveří má třeba ministerstvo dopravy nebo Lichtenštejnský palác v Praze. Historická a vzdělávací akce Antropoid a odboj v Praze připomene nejen atentát na Reinharda Heydricha, ale i širší souvislosti československého odboje. Odpoledne proběhne v Hloubětíně veřejná rekonstrukce atentátu. V norském Oslu je v plánu finále fotbalové ligy mistryň. Hráčky Barcelony vyzvou soupeřky z Lyonu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: To jsou ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, pojďme na to. Nehoda zavřela D1 mezi exity 162 a 168 v úseku Velká Bíteš 9 křížů, a to směrem z Prahy na Brno. Jezdí se přes Velkou Bíteš. Na odstavený osobák si dejte pozor také na D1, a to na 175. kilometru směrem z Prahy na Brno. Buďte na sebe opatrní i v sobotu ráno, a kdyby něco, můžete se spolehnout na to, že Impuls je všude na silnicích s vámi, ať už se jedná o dálnici, o silnici třídy nebo ostatní silniční komunikace, takže mějte po ruce mobilní telefon, v něm nainstalovanou díky Google Play anebo App Store naši aplikaci, kam lze nahrávat hlasové zprávy, a můžete nám jich poslat kolik chcete a jaké chcete. Samozřejmě platí taky linka 605 222 007 pro vaše telefonáty, takže tady Impuls, budeme velmi rádi, když budete vysílat s námi. Co se týče muziky, právě teď Eros Ramazzotti, takže lekce italštiny takhle v sobotu po ránu, za chvilku česká muzika v podání Petry Janů. Krásný slunečný den přeje Impuls.

0: Přesně za minutu odbije 7, tady Rádio Impuls a taky naši posluchači, kteří se ozývají. Zdravím vás, u nás 12 stupňů a slunce. Děkujeme, Václave. Škoda, že nevíme, odkud jste, ale i tak vám to přejeme. Krásné sobotní ráno z Krnova, kde máme 12 stupňů, jasno, a ti ptáčci, jak zpívají, to je balzám pro uši, zdraví Šárka. Dnes bude v Česku ráno slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a v 1000 metrech na horách nejčastěji 19.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Pokrytí zabezpečovače železnic se proti plánům změní. Den otevřených lesů chystá bohatý program. Fotbalová Dukla s Baníkem budou dnes hrát o všechno. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Správa železnic přehodnotila plány se zabezpečovačem ETCS. Systém měl do roku 2040 fungovat na všech tratích. Tohle rozhodnutí ale přestane platit a nadále se vztahuje pouze na hlavní koridory. Po nich projede asi 90% všech spojů. Generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth říká, že o změnách budou informovat všechny dopravce.
4: Dojde k aktualizaci materiálu, takzvaný národní implementační plán systému ETCS v horizontu do konce roku 2026 a ano, potvrzuje. Následujících 5 let v těchto dokumentech bude aktualizovaných tak, aby dopravci nejenom osobní, ale i nákladní dopravy věděli, co mohou od správy železnic očekávat.
3: Tratě, které evropský zabezpečovač ETCS nedostanou, budou opatřené alternativním a především levnějším řešením. Dnešek láká k návštěvě lesa. Po celém Česku se totiž koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníci se setkají s vlastníky a správci obecních, soukromých i církevních lesů. Tím ukážou, jak o les pečují, jak v něm hospodaří a co všechno obnáší práce lesníků v době klimatických změn. Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky, ukázky lesnických prací, ale také třeba sázení stromků. Lidé se například dovědí, jak dlouho roste strom, než poskytne stín nebo materiál pro stavbu domu. Ve zlínské zoo včera uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na Facebooku. Oblast s chovným zařízením pro slony a venkovními výběhy tak bude dnes uzavřená. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, protože zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. U nás mohou zájemci vidět slony africké vedle zlínské zahrady jen v zoo ve dvoře Králové nad Labem. Včerejší výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny má nejméně 8 obětí. Na 38 lidí zůstává uvězněných pod zemí. Informují o tom agentury AP a Reuters s odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína. Příčina výbuchu zatím není známá. Ligový fotbal rozluští poslední tajenku. Na pražské Julisce se dnes v posledním kole aktuální sezóny rozhodne, jestli ligovou scénu přímo opustí domácí Dukla nebo ostravský Baník. Šance obou soupeřů posoudí náš sportovní reportér Standa Sikund.
5: Matematika hovoří jasně. Dukle stačí remíza, Baník musí vyhrát. Pokud by totiž zápas skončil remízou, spadne Baník, protože při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění po základní části. A v té Davidští skončili na 14. místě, zatímco Slezané na 16. Dukla bude ale postrádat 3 vykartované opory Milu, Hunala a Kozmu. Baník zase podle obránce Fridricha nakoplo vítězství nad Zlínem a v zápase věří ve velkou diváckou podporu. Stejně tak se ale na hlasivky mohou těšit hráči Dukly. Na vyprodaný stadion na Julisce má dorazit zhruba 2000 fanoušků Baníku a asi 3000 příznivců Dukly. Utkání Dukla Ostrava začne ve 14 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: A hezký den s Impulzem přeje Jakub Voříšek. Za chvilku tady bude česká muzika v podání Terezy Kerndlové. Zahraje taky kapela Krištof. Teď opět a Radeček.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré ráno, přeje Rádio Impuls. 4 minuty ještě zbývají do 7:45. V Centrálním parku v Praze Lužinách se uskuteční 10. ročník Psího dne na podporu útulků. Národní zemědělské muzeum v Praze pořádá akci Jedu v medu ke Světovému dni včel. Středočeské Těchařovice pořádají referendum o případné výstavbě větrné elektrárny. V Kersku na Nymbursku začíná akce příznivců díla Bohumila Hrabala, nazvaná Hrabalovo Kersko. Aktivity pro turisty nabízí Den šumavského národního parku na Kvildě. Východočeské lázně Bohdaneč zahajují lázeňskou sezonu, v plánu je mimo jiné slavnostní spuštění fontán. V Litomyšli zahajují gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Do Ralska na Českolipsku se sjíždí skauti a skautky z Česka, Polska, Německa a Francie. Koná se tam jejich evropské setkání. V Jihlavě začíná víkendová soutěž v dřevorubeckých disciplínách.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Kurňa, tolik receptů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako myšuriny. Každou neděli na Impulzu.

Impuls, rychlý pohled na silnice, nehoda zaměstnává hasiče na tahu Praha-Brno na D1 mezi exity 162 a 168, tvoří se kolona. Kdyby něco, volejte 605 222 007. Na Impulsu v sobotu ráno zpívá Sandra.

Rádio Impuls vám hraje 7 minut před 7:30. Na Impulsu stačí jeden telefonát a váš den může být rázem až o 100 000 korun hezčí. Stačí se zapojit, jak jistě tušíte, do naší legendární hry Halo tady Impulzovi. Registrovat se můžete v naší žluté aplikaci nebo přes SMSku na číslo 906 1109 a pokud jenom doufat, že uslyšíte telefon zvonit právě vy. Pozor! Až na ten moment přijde, musíte bez váhání říct jediné správné heslo a to zní Halo, tady Impulzovi. Paní Dagmar třeba v pátek heslo neřekla, zaznělo pouze klasické prosím a to slyšet nechceme. A Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno, tak hrajte s námi.

0: Tady Radio Impuls, zdravíme vás minutu po půl osmé, pojďme se společně podívat na počasí. A když říkám společně, tak nejdříve vy, krásné azurové ráno ze Žižkova, části Poděbrad, 12 stupňů a Radka, zdravíme do Poděbrad. V Kladně je 10 stupňů a jasno, to nám napsal Ivan. A dobré ráno z Horní Plané, přeje Dana, máme slunečno 9 stupňů, pěknou sobotu i vám. Dnes ráno bude slunečné po celém Česku. Postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až 28 a v tisíci metrech na horách nejčastěji 19.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.

0: patra. Za chvíli zaspívá na Impulzu Karel Gott, Impulzovic Krabička bude hrát Hapábitele. A za chvilku si dáme taky dopravu 007, ale teď rozhovor. A to s muzikantem, skvělým klarinetistou, saxofonistou a taky dnes oslavencem Felixem Slováčkem. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Já děkuju, že jste tak brzo vstal a že mě hned tak brzo ráno voláte.
0: Co pak vás dnes čeká, jestli se můžu ptát?
1: Mám takový zvláštní plán. Nové Hrady jsou takový krásný město z jižních Čechách a tam udělali den pro Felixe, jako Felixův den. Ano. Takže tam jedu, tam zahraju na koncertě a moc se na to těším.
0: No a určitě to nebude náhoda, vy máte totiž dnes narozeniny, prozradím 83. Dovolte tedy i mně jménem Rádia Impuls a našich posluchačů popřát krásné narozeniny, hodně štěstí, mnoho energie a ať vám ty hudební nástroje krásně tak zpívají dál.
1: Já moc děkuji za přání a potěší mě, když uslyším i z vašeho rádia nějakou muziku, kterou hraju já. No ale jinak se cítím výborně, nemůžu si vůbec naříkat.
0: Dobře, to jsme rádi. Pojďme ještě do těch Nových Hradů, kde se dnes chystáte hrát. Od kolika tam na vás můžeme přijít?
1: No, tak já tam budu hrát takový ty známý věci, jako je Cirkus Umberto, Starou plný ostrov, Bella Ciao a takový pecky světový, Morriconeho a tak dál. A začíná to v 6 večer.
0: Dobře, tak děkujeme za pozvání, rádi dorazí někteří z nás. Nedávno jsem na jednom vystoupení viděl vašeho syna Felixe, tedy Felixe mladšího, a musím říci, že byl skvělý jak na klarinet, tak i ve zpěvu.
1: Felix je velmi dobrý muzikant, skvělý klarinetista, saxofonista taky a ještě mi dělal velikou radost, nejenom, že zpívá, ale taky, že dirigent a teď už i vynikající dirigent diriguje skoro všechny muzikály v Karlínském divadle a tak dál. To mě dělal neskutečné potěšení.
0: Dnes máte, pane Felixi, Nové Hrady, je to tedy v 6 večer, takže dá se tam přijet, ale co dál, kam nás ještě pozvete?
1: Tak přijďte příští měsíc 11. do Duchcova na zámek, kde jsem s Fashion Strings, to jsou 4 krásné holky a klavirista. Pak jsem druhý den ve Spišské Nové Vsi a 15. v Havířově, 18. Rajecké Teplice, 20. Velichovky a tak dál. No, tak potom ještě letím s Felixem do Turecka, mezi tím jsme v Chorvatsku, kde máme taky vystoupení spolu.
0: Tak ať se vám všechna ta vystoupení povedou a ať vás baví. Ještě jednou krásné narozeniny. Na Impulzu se budeme na vás těšit. Naslyšenou.
1: Díky vám i všem posluchačům.
0: Naším hostem byl Felix Slováček.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1, a to směrem z Prahy na Brno za Velkým Meziříčím. Za exitem 146 je zhruba 3-kilometrová kolona. Po nehodě je omezený provoz na tahu Praha-Brno na 166. kilometru D1. Policisté odklánějí dopravu přes přilehlou čerpací stanici 9 křížů. S uzavírkou počítejte na Bruntálsku. Víc už řekne parťák zpravodaj. Ahoj, co se tam děje?
2: Ahoj, od 10 hodin do 7 večer bude uzavřená silnice 445 z Rýmařova do Dolní Moravice z důvodu závodů koloběžek mistrovství České republiky. Děkuji.
1: My moc krát děkujeme za tuhle skvělou a informačně nabitou hlasovou zprávu. Podobně nás můžete potěšit i vy ostatní. Díky aplikaci s názvem Radio Impuls stáhněte si ji do svého mobilu v Google Play anebo App Store je ta možnost. Případně vytočení 605 222 007 vás dostane na tu samou adresu. Budeme rádi, když budete vysílat s námi. Za chvilku česká skupina Balet, teď Sarah Connor.

0: Za minutu tady budou další zprávy Impulzu, tady přesně řečeno Lenky Svobodové. Já mám jednu dobrou zprávu pro naše posluchače a ta se týká počasí. Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, ale k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nejčastěji 19 stupňů, ale třeba na Šumavě a v Krušných horách v této nadmořské výšce až 23 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Nehoda dvou aut omezuje D1 na Žďársku. Důlní neštěstí v Číně má vyšší desítky obětí. Pro spotřebu piva potřebují lidé teplo tak akorát. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: D1 směrem na Brno blokuje nehoda. Omezený je po srážce dvou aut provoz na 166. kilometru. Havárie se stala u Velké Býteše na Žďársku. Policisté odklání dopravu objížďkou přes čerpací stanici 9 křížů. Policejní mluvčí novinářům řekla, že se událost obešla bez zranění. Vozidla nicméně zabírají prostor přes všechny jízdní pruhy. Hasiči havarovaná auta odtahují na odpočívadlo. A tragicky skončila ranní nehoda u Kravska na Znojemsku. Zemřel řidič, který ze zatím neznámého důvodu nezvládl řízení svého osobního auta a narazil do stromu. Příčiny nehody a totožnost šoféra policisté zjišťují. Jejich mluvčí to řekla agentuře ČTK. Důlní neštěstí v Číně hlásí 82 obětí. 9 osob zůstává nezvěstných, uvedla to agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve uvedla, že víc než 50 obětí si vyžádal včerejší výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny. Předchozí bilance byla ještě podstatně nižší, když zmiňovala 8 obětí na životě. Vsetín si vzal pod drobnohled výdejní boxy, ty se svým vzhledem místním často nelíbí. Radnice chce nastavit pravidla pro jejich umisťování.
5: Město nabídlo svým lidem anketu, kde se na boxy dívá z mnoha pohledů. O jejich užitečnosti nebylo mezi 500 respondentů sporu, ale 4 z 10 oslovených mají jasno v tom, že jim současný vzhled a podoba boxu vadí. Valaši jsou kritičtí k těm v centru města, stěžovali si hlavně na nejednotnost barev i velikostí. Výsledky ankety poslouží radnici k jednání s provozovateli a určení koncepčních pravidel. Jisté je, že boxů bude přibývat. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
4: Gastropodnikům ve velkých městech vyhovuje hezké počasí jen mimo víkendy. Ideální je pro ně scénář, kdy krásné letní dny připadají na neděli až čtvrtek, kdy lidé nemají možnost nebo chuť vyrážet pryč na výlety. Vysvětluje to ředitel tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka Vladimír Sirotek.
6: Obecně lze říci, že hezké počasí nahrává situaci v gastronomii, to znamená, tržby rostou. Nicméně neplatí to pro všechny a vždycky. Například restaurace ve velkých městech na teplotní růst nahlíží poměrně negativně v pátek a v sobotu, kdy má tendence se větší město vylidňovat.
4: Sirotek doplnil zajímavou statistiku, podle které je pro letní provoz restaurací ideální teplota 28 stupňů Celsia. Konkrétně spotřeba piva až do této hranice stoupá v ještě teplejším klimatu, ale už naopak klesá. Americká společnost SpaceX zahájila testování svého obra. V noci našeho času provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Podle agentury AP se jednalo o vylepšenou verzi, na kterou americký národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Přepracovaná megaraketa odstartovala z jižního cípu Texasu a na palubě vezla 20 maket satelitů Starlink, které vypustila na druhé straně zeměkoule. Po zhruba hodině se raketoplán podle plánu řízeně zřítil do Indického oceánu, převrátil se na bok a začal hořet.
0: Rádio Impuls a jeho vysílání v sobotu 23. května, pár minut po 8. bude zpívat Taylor Swift, tolik zahraniční muzika. A teď česká muzika v podání Kabátů. Hezký den.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tady Radio Impuls, za chvilku hrají Eláni, později třeba taky kapela Činasky a jejich báseň. Pokud při plánování dovolené počítáte každou korunu, může vám přijít vhod žebříček cenově nejdostupnějších letních destinací, jak je přinesly britské noviny.
1: K mému překvapení se v čele přehledu objevilo na prvním místě, tedy jako cenově nejdostupnější české hlavní město Praha. Daily Mail přitom citoval z průzkumu cestovní kanceláře Kajak, podle které se dá týden v české metropoli pořídit za necelých 12 000 korun, a to i s letenkami. Daily Mail dodává, že cestám do Prahy nahrávají nejen levné lety, ale také méně nákladné ubytování i strava. Se svou vyhlášenou pivní kulturou nabízí také Česká republika jedny z nejlevnějších cen piva. 2,10 libry za pintu či půl litr. V přepočtu asi tak 60 korun, píše List. Nejde však jen o ceny. Britští turisté si krom památek cení také pražské veřejné dopravy pro její čistotu a spolehlivost. Pokud vám Praha jako cenově nejdostupnější nepřipadá, doporučuje Daily Mail k návštěvě albánskou Tiranu, polský Krakov, francouzskou Marseille nebo portugalské Faro. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
6: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
3: Co ti tady přináší největší radost?
6: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
3: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se to štosuje na trase Praha-Brno za Velkým Meziříčím. Oproti tomu zde jedničky přišla dobrá zpráva, a to od 9 křížů. Na 166. kilometru směr Brno se po nehodě jezdí už jedním pruhem. Práce silničářů zpomalují provoz na příjezdu a současně na výjezdu z Prahy na Chomutov u ruzyňského letiště. Kdyby cokoliv, jsme tu pro vás na 605 222 007.

0: Radio Impuls. Na řadě je kapela Činasky a báseň. Recitovat bude Michal Malátný za malý okamžik. Kdo z vás tráví rána, tím myslím rána od pondělí do pátku s Impulzovými, ten jistě zná pana profesora. Každé všední ráno prověřuje vaše znalosti z různých oborů, z různých školních předmětů, je přísný, chytrý a pochvalu nedá jenom tak, ale určitě ho budete mít rádi. Zpátky do lavic každý všední den ráno na Radio Impuls.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: dvě minuty po půl deváté, tohle je sobotní ranní impuls. Mám tu plno vzkazů od vás, přistávají na WhatsAppu 605 222 007 a týkají se skoro všechny počasí. Zdravím vás, Kubo Stelče, kde máme dnes jasnou oblohu, slunečno a 15 stupňů. Pohodový den, Stelče přeje Zdeňka. Děkujeme a taky přejeme. Krásný ráno, Milovice 16 stupňů Celzia a jasno, Vláďa Kuchyňka. Dobrý den, Česká Třebová plus 15, polojasno, Olda Želva. Děkujeme, Oldo Želvo. A ještě Radka Poděbrady. Děkujeme mockrát. To tedy není právě z těch vzkazů týkajících se počasí, ale i tak přejeme krásný den i vám. Dnes bude v Česku převážně slunečně, tedy alespoň po ránu. Postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 a v tisíci metrech na horách kolem 19.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Ani ne 5 minut, bývá do času 9:15, stále ještě raní, brzy dopolední vysílání Impulzu vás zdraví, od mikrofonu taky Jakub Voříšek a za chvilku Lenka Filipová, částečné zatmění srdce, písnička z ranku Impulzovic krabičky. Dnes odpoledne nás znovu čeká hokej, naše reprezentace se v základní skupině utká ve federálním derby se Slovenskem. Zápas začíná v 16:20, na Impulzu ho pro vás budeme sledovat. V Brně pokračuje sjezd sudeckých Němců, akce se poprvé koná v Česku. V plánu jsou i protesty odpůrců. V plánu je Den otevřených lesů, cílem této celorepublikové akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství. Dneškem v Praze bezpečnostní konference GlobeSec. Závěrečný den zahájí vystoupení nové maďarské ministryně zahraničí Anity Orbánové. Festival Open House zve na celou řadu míst. Den otevřených dveří má třeba ministerstvo dopravy nebo Lichtenštejnský palác v Praze. Historická a vzdělávací akce Antropoid a odboj v Praze připomene nejen atentát na Reinharda Heydricha, ale i širší souvislosti československého odboje. Odpoledne proběhne v Loubětíně veřejná rekonstrukce atentátu. V norském Oslu je v plánu finále fotbalové Ligy mistryň. Hráčky Barcelony vyzvou soupeřky z Lyonu.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů komplikují provoz na D1 za velkým meziříčím na tahu Praha-Brno. Tvoří se kolona, ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. Na 166. kilometru D1 u 9 křížů směrem na Brno je omezený provoz po nehodě. Doprava v místě zpomaluje. Kvůli zúžení vázne na výjezdu a současně na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště Václava Havla. Kdyby něco, ozvěte se Impulzu, je tu s vámi i v sobotu 23. května. Jsme tu na dvou adresách, na čísle 605 222 007 a taky v naší aplikaci s názvem Radio Impuls. V té žluté se 4 áčky můžete zanechat svůj hlas a hlasovou zprávu.

0: Posloucháte Radio Impuls 2 minuty před 9 hodinou dopolední. Ještě před zprávami Lenky Svobodové, pojďme na počasí a na vaše vzkazy. Dobré ráno nám z Vyškova přeje Macek. Informace o počasí neudává, ale za to mi posílá obrázek svých krásných tulipánů. Tak děkuji moc krát. Škoda, že vy ostatní to nevidíte. Dobré ráno všem, 17 stupňů slunečno. Zdraví nás Vlasta z Tvrdonic a dodává, dneska by to šlo. Blansko 18 stupňů a jasno, slunečnou sobotu všem přejí Ivona a František. Moc děkujeme a taky přejeme, pojďme si to shrnout. Ráno dnes je stále v Česku slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. A jak to bude s teplotami? Budou relativně vysoké, ty nejvyšší mezi 21 a 26 stupni Celsia. V Čechách dokonce někde na teploměrech naměří 28. V 1000 metrech na horách bude většinou kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách bude ale tepleji, i v této nadmořské výšce čekejte 23 stupňů Celsia a nebo kolem 23. Za chvilku zprávy Lenky Svobodové, později muzika z české třeba Marek Stracený nebo Michal David, ze zahraničních interpretů třeba Gareth Gates.
1: Víkend s rádiem Impuls. Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Počasí přináší ochutnávku léta. V Brně dnes pokračuje sudetoněmecký sjezd. Čeští hokejisté nastoupí po letech proti Slovensku. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Česku během víkendu přičichneme k tropům. Už dneškem se výrazně oteplí. Maxima budou šplhat k 26 stupňům. V Čechách bude i 28. Zítra se pak teploty mohou šplhat až nad 30. Podle serveru novinky.cz by tak některá místa mohla zaznamenat první tropický den letošního roku. Nadprůměrné teplo má být třeba v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy. Velmi teplé počasí pak může vydržet i na začátku příštího týdne. Poté se teploty vrátí k normálu. Jak výrazné ochlazení bude, zatím ale není jisté. V Brně bude dneškem pokračovat první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území Česka. Koná se coby součást festivalu Meeting Brno. Na programu je dnes pouť smíření z Pohořelic do Brna, která stejně jako každý rok připomene násilný odsun Němců po druhé světové válce. U památníku odsunu v Pohořelicích promluví německý ministr vnitra. Sudetoněmecké dny začaly ve čtvrtek pietní akcí na brněnském nádraží, odkud odjížděly transporty židů do koncentračních táborů. Včera se konala na Moravském náměstí sousedská slavnost, večer krajanské sdružení udělovalo kulturní ceny. Hlavní program je naplánovaný na víkend na brněnském výstavišti, kde se bude prezentovat sudetoněmecká kultura, organizace a spolky. Akce doprovázejí protesty lidí, kteří poukazují na oběti nacistů a varují před zpochybňováním poválečného uspořádání. Sochy z písku v Písku letos stvární příběh zlatonosné řeky Otavy. Pískové sochy na nábřeží Otavy u Kamenného mostu letos vyrostly už po 20. Pod rukama umělců rostly od konce dubna. Edita Kučerová z Písecké radnice upřesňuje, že letos je řeč o 8 sochách z písku, 5 velkých a 3 menších.
3: 2 jsou hodně velké, až 3,5 metru vysoké. To je například personifikace řeky Otavy a potom taková instalace Písecké věže jako stroje času. A pak máme 3 takové menší doplňkové sochy, velice ale divácky atraktivní. Vodník, je to vodní víla a je to žabka a různá vodní fauna.
2: Na sochy z písku tradičně naváže dnes také pouliční festival pro děti i dospělé pískoviště, které pořádá Písecká galerie Sladovna. Spojuje současné umění, divadlo, pohyb i komunitní tvorbu. S koupací sezónou vyrazí k vodě i policisté. Budou dohlížet na bezpečnost lidí a také kontrolovat dodržování plavebních pravidel. Impulzu to řekla vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.
4: Celé tohle opatření se samozřejmě dělá v souvislosti s tím, že Česká republika, přestože není přímořským státem, tak má každý rok vysoký počet utonulých. Je to kolem 180 až 200 lidí ročně a to je opravdu hodně.
2: Nejčastější příčinou utonutí dospělých v Česku je alkohol, který zhoršuje úsudek a snižuje schopnost odhadnout vlastní síly.
5: S
1: Impulzem na hokej.
2: České hokejisty dnes čeká tvrdý oříšek. Na mistrovství světa se odpoledne utkají s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech. A našim jde dnes o hodně. Pokud vyhrají, budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Před derby bývalých federálních partnerů mají Slováci na 2. místě tabulky za Kanadou 11 bodů. 3. Češi jsou o bod za nimi. Oba týmy odehrály ve Friburgu po 4 utkáních a shodou okolností ztratili jen se Slovinskem. Rulíkův výběr prohrál v prodloužení, Slováci zvítězili až po nájezdech. Utkání skupiny B ve Friburgu mezi českou reprezentací a Slovenskem začne ve 4 hodiny a 20 minut odpoledne. Na Impulzu pro vás duel pohlídáme a všechno důležité vám povíme dřív než ostatní.
0: Dobré dopoledne, já vám teď od mikrofonu povím, kdo bude hrát a zpívat. MC Erik a Barbara, Michal David, Luis Capaldi, anebo právě teď český slavík Marek Ztracený. Krásné dopoledne.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Krásné dopoledne z Impulzu, od mikrofonu přeje Jakub Voříšek. Za chvilku tady máme Luise Capaldiho a muziku s názvem Forget Me. Ale teď pojďme možná i na vaše dnešní plány. V Centrálním parku v Praze Lužinách se uskuteční 10. ročník Psího dne na podporu útulků. Národní zemědělské muzeum v Praze pořádá akci Jedu v medu ke Světovému dni včel. Středočeské Těchařovice pořádají referendum o případné výstavbě větrné elektrárny. V Kersku na Nymbursku začíná akce příznivců díla Bohumila Hrabala, nazvaná Hrabalovo Kersko. Aktivity pro turisty nabízí Den Šumavského národního parku, to je na Kvildě. Východočeské lázně Bohdaneč zahajují lázeňskou sezonu, v plánu je mimo jiné slavnostní spuštění fontán. V Litomyšli začínají gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Do Ralska na Českolipsku se sjíždějí skauti a skautky z Česka, Polska, Německa nebo třeba Francie. Koná se tam jejich evropské setkání. V Jihlavě začíná víkendová soutěž v dřevorubeckých disciplínách a v Jabloňově u Velkého Meziříčí se uskuteční 9. ročník setkání historických strojů a traktorů. Bude jich na 140.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Ticho? Kde pak?
0: Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořád

0: Hrajeme jen česky a slovensky.
1: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.

Případně samozřejmě můžete využít i další, a to web formulář, který tam najdete. Pozor, až přijde moment, kdy skutečně Impulzovi zavolají vám, tak nesmíte říct nic jiného než halo tady Impulzovi. Třeba taková naše posluchačka Dagmar v pátek řekla prosím, a to se bohužel nepočítá, takže halo tady Impulzovi, hrajeme každé všední ráno, hrajte s námi.

0: bude půl desáté, tady Radio Impuls a tady posluchači, kteří píší a kteří můžou i nahrávat hlasové zprávy na WhatsApp 605 222 007. Zdravím úplně všechny a všude. V Barchově u Pardubic máme 19 stupňů Celsia a jasnou oblohu. Krásný a sluníčkový víkend přeje Hanka. Lázně Čeladná, Azuro a krásných zatím 17 stupňů, pohodovou sobotu, plnou sluníčka přeje Ilona. Taky přejeme. Dnes po ránu bylo v Česku všude slunečně, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, k večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 19.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.

0: Tady Radio Impuls a jeho vysílání v sobotu 23. května, už 7 minut po půl desáté. Do vysílání se chystá česká muzika v podání Hany Zagorové. Líto, je mi líto, za malou chvíli. Ale mě rozhodně není líto, že mám právě teď na drátě dnešního oslavence, muzikanta, skvělého klarinetistu a saxofonistu Felixe Slováčka. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Já děkuji, že jste tak brzo vstal a že mě hned tak brzo ráno voláte.
0: Co vás dneska čeká, prosím?
1: Mám takový zvláštní plán. Nové Hrady jsou takový krásný město z jižních Čechách a tam udělali den pro Felixe, jako Felixův den. Takže tam jedu, tam zahraju na koncertě a moc se na to těším.
0: Ano, v Nových Hradech je den pro Felixe, to není náhoda. Vy totiž máte narozeniny 83. Tak mi dovolte jménem Impulzu a našich posluchačů popřát krásné narozeniny, hodně štěstí, mnoho energie, ať vám stále ty hudební nástroje tak hezky zní.
1: Já moc děkuji za přání a potěší mě, když uslyším i z vašeho rádia nějakou muziku, kterou hraju já. No ale jinak se cítím výborně, nemůžu si vůbec naříkat.
0: A to jsme rádi. Co se dnes v Nových Hradech chystáte hrát a od kolika vás vlastně můžeme v Nových Hradech vidět?
1: No, tak já tam určitě budu hrát takový ty známý věci, jako je Cirkus Umberto, Starý úplný osob, Bela Čau a takový pecky světový, Morikóneho a tak dál. A začíná to v 6 večer.
0: V 6 večer, dobře, rádi se dostavíme. Dnes tedy Nové Hrady, v 6 večer, dá se přijet i někam jinam, co dál, co chystáte?
1: No, tak přijďte příští měsíc se 11. do Duchcova na zámek, kde jsem s Fashion Strings, to jsou 4 krásné holky a klavirista. Pak jsem druhý den ve Spišské Nové Vsi a 15. v Havířově, 18. v Rajecké Teplice, 20. v Velichovky a tak dál. No, tak potom ještě letím s Felixem do Turecka, mezi tím my jsme v Chorvatsku, kde máme taky vystoupení spolu.
0: Dobře, takže možnost vidět Felixe Slováčka v akci bude v následujících týdnech a měsících. Opravdu spousta. Tak ať vám všechna ta vystoupení vyjdou, užijte si je, ještě jednou krásné narozeniny a na Impulzu naslyšenou.
1: Díky vám i všem posluchačům.
0: Naším hostem byl Felix Slováček.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls za minutu 9:45, za malou chvíli třeba kapela Olympic a česká muzika s názvem Nějak se vytrácíš, má lásko. A taky doprava, podíváme se třeba na D1.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
1: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Noví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové polá.

0: Akcelerátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává D1 směrem z Prahy na Brno v úseku mezi 142. a 152. kilometrem. Silný provoz na D1 sledujeme v okolí Brna směrem na Vyškov. Práce silničářů komplikují provoz také u ruzínského letiště. Připravte se tady na kolonu směrem do Prahy, ale i v protisměru na Chomutov. Nehoda 4 aut stěžuje provoz na pražské jižní spojce Zelenovým mostem směrem od Barandova na Štěrboholi. Kolony se táhnou od Záběhlic. Kvůli zúžení vázne doprava v Praze v Liberecké ulici směrem od Zdib do centra. Kolona má víc než kilometr. A dopravní omezení komplikuje provoz na trase z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou. I tady je kolona. 605 222 007, jednoduchý recept, kdyby vás na silnicích trápily potíže, Impuls pomůže. Jakub Voříček se loučí a Lenka Haluzová přichází. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Dneska celá záříš, moc ti to sluší.
2: Děkuji. Krásně tam totiž je, že jo, svítí sluníčko. Ano. A to je takový to jako skvělý, jak už ráno nemusíš mít ani bundu, ani mikinu a rovnou jdeš v tom krátkém rukávu.
1: To mám taky nejradši, no.
2: Že jo, víc, že to pak netaháš celý den.
1: No, my jsme vlastně rozebírali i ty rodičovské problémy a starosti. Ono to je lepší i s těmi dětmi, že jo, no. Když je nemusíš nabalovat do těch kombinéz
2: jako
1: a takhle.
2: Promiň, jo, no. Ale to
1: paráda.
2: Je jediné, co já nechápu, proč není ta škola jako v to léto a místo toho, že by jako vynechala v zimě, protože v zimě, než já je oblíknu, tak to jsou jako 2 hodiny.
1: Dobře.
2: Když to, no.
1: Tak a teď důležitá otázka. Máš tip i pro dnešek?
2: Mám.
1: Tak jo, jdeme na ní.
2: Jak vzniká alkoholismus? Zubař? Špatně si čistíte zuby. Dietolog? Špatně se stravujete. Rodiče? Špatně žiješ. Když to prodavačka ve vinařství? Skvělá volba.

0: Víkend právě dospíval na Radio Impuls. Za chvíli bude 10 dopoledne s vámi. Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sluncem prosvícenou vyloženě letní sobotu. Dívám se na náš WhatsApp. Kristýna píše: ahoj Leni, zdravím z Olomouce, máme jasno a už teď 18 stupňů, slunečno, krásný letní den. Díky za zprávu, napište i vy, jak je teď u vás na 605 222 007. Potvrzují meteorologové, dnešní dopoledne bude slunečné. Postupně ale pozor, začne zejména ve východní polovině území se tvořit kupovitá oblačnost, ale k večeru se většinou znovu všude vyjasní. Nejvyšší teploty dneska 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Památník v Pohořelicích někdo pomaloval hákovými kříži. Herečku Ivu Janžurovou trápí zdraví. Americký prezident odřekl účast na svatbě svého syna. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Sudetoněmecké dny zaměstnávají policii. Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na dnešek před poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté teď hledají pachatele. Mluvčí mužů zákona to řekl agentuře ČTK. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, který má letos pod sebou právě i sudetoněmecké dny. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se v Česku koná poprvé. Všech předchozích 75 ročníků se konalo v Německu. Do Brna přijeli hlavně potomci sudetoněmeckých krajanů, kteří byli po válce vyhnaní a odsunutí. Akce čelí také odporu a nenávisti části společnosti. Herečka Iva Janžurová ruší kvůli zdraví další představení. Krátce po oslavách 85. narozenin se legendární umělkyně necítí dobře a odvolává své nejbližší pracovní závazky. Serveru Novinky.cz to potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk s tím, že jde o náhlou zdravotní indispozici. Jaké problémy Ivu Janžurovou trápí, není jasné. Herečka měla zdravotní problémy už nedávno. Strávila kvůli nim několik dnů v jedné z pražských nemocnic. Ve zlínské zoo zavládl smutek. Po napadení samcem přišla o život jedna z tamních slonic. Podrobnosti máme od našeho zpravodaje Jana Čady. Honzo, dobrý den.
3: Zdravím ze zlínské zoologické zahrady, ta běžně funguje, ale chovné zařízení a venkovní výběhy pro slony karibuny jsou dnes zavřeny. Pro všechny místní chovatele je to šok. Během včerejška napadl samec Jack, který sem dorazil v roce 2023 z Maďarska, jednu ze tří slonic Ulu, a ta útok obřího slona, vážícího přes 5,5 tuny, nepřežila. Příčiny naprosto ojedinělého excesu jsou předmětem vyšetřování. V zoo dále žijí dvě samice a mládě slona Afrika. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Správa železnic přehodnotila plány se zabezpečovačem ETCS. Systém měl do roku 2040 fungovat na všech tratích. Tohle rozhodnutí ale přestane platit a nadále se vztahuje pouze na hlavní koridory. Po nich projede asi 90% všech spojů. Generální ředitel správy železnic Tomáš Tod říká, že o změnách budou informovat všechny dopravce.
4: Dojde k aktualizaci materiálu, takzvaný národní implementační plán systému ETCS v horizontu do konce roku 2026, a ano, potvrzuji, sledujících 5 let v těchto dokumentech bude aktualizovaných tak, aby dopravci nejenom osobní, ale i nákladní dopravy věděli, co mohou od správy železnic očekávat.
2: Tratě, které evropský zabezpečovač ETCS nedostanou, budou opatřené alternativním a především levnějším řešením. Donald Trump vynechá tento víkend svatbu svého nejstaršího syna. Ještě ve čtvrtek americký prezident uvedl, že na událost nejspíš dorazí. Dnes na sociální síti True Social napsal, že z pracovních důvodů se ceremonie nakonec nezúčastní. Už dříve prezident zmiňoval, že je načasování svatby Donalda Trumpa mladšího pro něj nepříznivé.
0: Právě nám skončili, máme 10. ideální čas na pořad Máme Česko rádi. Za chvíli nás náš turista z povolání vezme na hrady, které jsou ale postavené, pozor, proklatě vysoko, takže se asi trošku zapotíme. Teď kapela Tým.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Začíná pořád Máme Česko rádi. Dneska jsme se s Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů dohodli, že se podíváme po zříceninách a hradech na nejvyšších kopcích. A právě jsme dorazili na Vítkův hrádek. Mirku, dobrý den.
1: Hezký dobrý den. Vítkův hrádek, taky nazýván Vítkův kámen podle vrchu, na kterém stojí, a se svojí nadmořskou výškou 1053 metrů nad mořem je Vítkův hrádek nejvýše položený hrad v České republice, prostě je to absolutní jednička. Nedalekými obcemi jsou Přední Vítoň, Frimburg, takže logicky na Lipně. Z historie ťuknu, že hrad založil Vítek z Načeradce, z krumlovské větve roku Vítkovců, no a myslím, že roku 1250. Hrad zanikl někdy v 15. století, ale zůstalo toho hodně k vidění.
0: Mirku, není možné, abychom tento hrad znali z literatury?
1: To víte, že ano. Vítkův kámen se stal inspirací pro mnoho malířů a spisovatelů, mezi ně patřil například spisovatel Adalbert Stifter, který ho zmiňuje ve svém historickém románu, a myslím, že by byly mnoho dalších.
0: Helejte, ale tady určitě bude nějaká záhada, protože já úplně vidím, jak vám svítí očička.
1: Tady je mnoho záhad, jsou tady nějaké zazděné manželky, nějaké děti, které se tady ztratily, strašidlo, ale za sebe musím říct, že podle mě je to nejodlehlejší zřícenina, nebo spíš hrad, jak ji znám. Hezký je, že se tady dá hned vedle ubytovat, takže máte klid od světa, no a když se sem pracně dopídíte, no tak tady můžete zůstat 2-3 dny.
0: No tak to ale vůbec není špatný nápad. V dalším vstupu půjdem kam?
1: Bude to o 20 nadmořských metrů méně, bude to Kunžvart.
0: Takže zůstáváme na Šumavě.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
6: Pomalu dejte.
7: My se jí pouzali v té Hltavě. Já musím ven.
3: Je oblíbený.
8: Dostal jsem celá lahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víc jak 4 kilometry měří kolona na D1 za Brnem směrem do Vyškova. Kvůli zúžení místy vázne doprava na tahu Praha-Brno na D1 mezi exity 141 a 153. Práce silničářů komplikují dopravu na více trasách, konkrétně na trase Liberec-Turnov u Hodkovic nad Mohelkou, taky na D10 u Bakova nad Jizerou směrem od Mladé Boleslavy na Turnov, a pracuje se třeba ještě na okraji Prahy na silnici 7 u Ruzyňského letiště, kolona je tady v obou směrech. A přímo v Praze je kvůli nehodě ucpaná jižní spojka mezi Spořilovem a Lanovým mostem směr Černý most. Číslo jsem k nám 605 222 007. Kdykoliv se můžete ozvat ze svojí trasy, anebo nahrajte vzkaz přes naši mobilní aplikaci. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Krásné sobotní dopoledne s Impulzem. Dneska se v pořadu Máme Česko rádi zabýváme nejvýše položenými hrady nebo zříceninami v České republice. Teď tedy druhý v pořadí a to je hrad Kunžvart.
1: Je to tak, zřícenina středověkého strážního hradu na Šumavě, nedaleko obce Strážný, jsme kousek od Volar a jsme v nadmořské výšce 1032, tedy jenom 21 metrů níž za vítězným Vítkovým hrádkem před chvilkou. Byl pravděpodobně založen ve 13. století, samozřejmě byl to takový ten obranný bod na zlaté stezce a tady se jezdilo, myslím, z Pasova do Čech, dováželo se tedy zlato a sůl. Název je odvozen z německého Königswart, tedy královská stráž. No to logicky vystihuje ten účel, jo.
0: Počkejte, takže to nebyl královský hrad?
1: To víte, že ne. Kunžvart nebyl žádným šlechtickým sídlem, byl to takový menší strážní hrádek. Dominantou byla mohutná hranolová věž postavená na skalním ostrohu. Tady jsou ze tří stran prudký srázy, takže dobře se to chránilo. Hrad sloužil k ochraně hranic, kontrole obchodní stezky a logicky penízky k vybírání cla. V 16. století ztratil význam, byl opuštěn, no potom nějaký požár a konec, spustl.
0: Takže dneska tady uvidíme co?
1: Dneska jsou tady zachovány zbytky věže opevnění, připomínají jeho tehdejší slávu a podobu. Zřícené je oblíbeným cílem turistů, nabízí nádherný výhled na šumavskou krajinu. To místo má totiž takovou zvláštní atmosféru. Spojuje historii, přírodu a to tajemství těch pohraničních hradů. On je totiž Kunžvart opravdu důkazem, že i ty menší hrady měly ve středověku velký strategický význam a on opravdu hodně velký.
0: Jsem zvědavá, co nás čeká v posledním vstupu.
1: No představte si, co se týče nadmořské výšky, je to Kvinburg, Jeseníky.
0: Tak ten vůbec neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Robbieho Williamse za chvíli na Impulzu vystřídá Karel Gott v Impulzové skrabičce Nápoj lásky číslo 10. No a v pořadu Máme Česko rádi se dneska s naším turistou z povolání Mirkem Tausigem bavíme o nejvýše postavených hradech. Na třetím místě je hrad Kvinburg v Jeseníkách. Mirku, já o něm vážně slyším poprvé. Ještě jak se to píše s tím kve na začátku, to je teda hrozně zajímavý, tak povídejte.
1: Kvinburg v Jeseníkách, nedaleko Vrbna pod Pradědem, patří mezi méně známé, ale zajímavé středověké hrady. Vzniknul ve 13. století, byl to samozřejmě strážní hrad, chránil důležitou obchodní stezku do bratislavického panství. Jeho poloha na vyvýšeném místě umožňovala kontrolovat tady tu krajinu, pohyb, vybírání cla. Takže Kvinburg plnil takovou tu obranou strážní funkci, ale v žádném případě to teda nebylo žádné šlechtické sídlo.
0: Já se u velké většiny míst, o kterých si to spolu povídáme, chytám. Na spoustě z nich jsem i byla, ale o tomhle teda slyším doopravdy poprvé v životě.
1: Nedivte se, ani já jsem o něm nevěděl, to jenom turistika mi ho vlastně ukázala. O historii hradu se dochovalo strašně málo zpráv, ono se předpokládá, že už ve 14. století byl opuštěný, spustl, asi tady se změnily ty obchodní cesty. No a ta krátká existence je důvodem, proč se z něj zachovalo strašně málo pozůstatku. Dodneška tady jsou zbytky zdí, valy, stopy po opevnění, ale přesto je to místo cenou historickou památkou. Opravdu přitahuje hlavně prostě tu turistiku.
0: Pojďte ještě říct, kde přesně ho najdeme a když už ho najdeme, tak co z něj konkrétně uvidíme?
1: No, je to právě to, proč ho lidé nemohou najít. Musíte 9 km po červené z Vrbna pod Pradědem a potom uhnout doleva do takového zvláštního kopečka a 3 km jdete bez značky po pěší stezce. Zřícenina je ukryta v lesích, působí velmi tajemným dojmem, no a i když z hradu moc nezůstalo, tak tady opravdu ta minulost připomíná tu dobu, kdy tyhle ty strážní hrady hrály tu důležitou roli obchodních cest, stráží, vybírání cla a podobně.
0: Tak tímhle utajeným hradem končíme naše vysílání a na vás se budeme, Mirku, těšit zase za týden. Zatím se mějte moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Puls. Za chvíli nás Kristýna vezme na Horehroní. Předtím já vás ale vezmu na České moravské a Slezské silnice. Na D1 se to vleče. Všechny podrobnosti za minutu a půl.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava se vleče na D1 směrem z Prahy na Brno u Velkého Meziříčí mezi kilometry 138 a 152. Důvodem je zúžení na dálnici. Dneska se pracuje na více místech. Dvoukilometrová kolona je na trase Liberec-Turnov mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou. Kvůli zúžení pak vázne doprava i na D10 před exitem 53 směrem z Mladé Boleslavy na Turnov. A další kolona je na D10 u Staré Boleslavy směrem na Prahu. Hned dvě nehody komplikují dopravu na pražské jižní spojce. První nehoda je za Lanovým mostem směrem od Barandova na Štěrboholi. Ta druhá bouračka je před Barandovským mostem a i tady je kolona. Kvůli zúžení se ucpává příjezd a současně i výjezd z Prahy na Chomutov u ruzyňského letiště. Přeju vám všem šťastnou cestu, pevné nervy, a kdybyste chtěli něco dodat, tak to udělejte. Máte k tomu dvě cesty. Buď volejte linku dopravní centrály 605 222 007 anebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Vyhrabáme ke konci 10. hodiny, za chvíli 11 dopoledne. S vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu. Nikolas nepíše, Ivančice, máme 22 stupňů, ale ta kupovitá oblačnost přichází. Ahoj, tady je Mirek, píšu z Telče, máme 20 stupňů, doufejme, že to vydrží, máme totiž jasno. No a Míra se hlásí z Vojetína, už 19, teplota stoupá, žízeň začíná. Díky moc, pánové, za všechny vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dnešní dopoledne bude slunečné, ale jak už zmiňoval Nikolas, přibližuje se k nám ta kupovitá oblačnost, a to hlavně ve východní polovině našeho území, ale pozor, k večeru se to potom zase znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů.
1: Víkend s rádiem Impuls. Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Karvinsku vykolejily vagóny nákladního vlaku. Na pouť smíření dorazily asi 2000 lidí. Restauratéři jsou z nadcházejících tropů v rozpacích. 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko stojí provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Novináře o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost se obešla bez zranění. Na místě nehody zasahují hasiči zprávy železnic. Vlaky kvůli události začínají nabírat zpoždění. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi ostravským hlavním nádražím a Bohumínem. Kvůli pouti smíření přijeli do Pohořelic na Brněnsku 2000 lidí. Vyplývá to z odhadu pořadatelů. Akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 je letos mimořádná tím, že se v Brně souběžně konají sudetoněmecké dny. V jejich 76 let dlouhé tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale u nás. Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016, tedy rok poté, co se vedení Brna poprvé za divoký odsun německého obyvatelstva oficiálně omluvilo. Krásné počasí je v gastronomii dvojsečná zbraň. Jeho příchod restauratérům obecně pomáhá, jsou ale i konkrétní situace, kdy hospodští vyhlížejí spíš počasí pod psa.
3: Podle Luboše Kastnera z gastrosekce Hospodářské komory si hezké počasí nepřejí restaurace ve velkých městech, a to v pátek a sobotu.
4: Když je hezky, vysvětne sluníčko, tak Praha se vylidňuje a regiony se zalidňují.
3: Co ale potěší všechny gastropodniky, to je Kastnerův odhad v souvislosti s krizí v leteckých palivech.
4: Myslím, že to bude ovlivňovat i tu nadcházející sezonu, kdy lidé možná budou méně cestovat do zahraničí, a já si myslím, že ta logika se znásobí.
3: Kdo z horšího počasí benefituje obecně, to jsou podle Vladimíra Sirotka z tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka bary a kluby.
5: Horší, chladnější počasí, ať už v létě nebo v zimě, nahrává konceptům, které jsou zaměřené na noční život. Zřejmě proto, že lidé mají deficit konzumace v odpolední a večerní hodinách.
3: Noční podniky dlouhodobě strádají a tržby se snižují. Aktuální meziroční srovnání ale ukazuje, že se tento trend alespoň zastavil. Tomáš Zdemánek, Radio Impuls.
2: Slevy, výhody a benefity, to všechno nabízí zážitková karta Šumava Card. Začíná fungovat pro hosty ubytované déle než dvě noci v západočeské části Šumavy.
6: Cílem novinky je podpořit obce i místní podnikatele a propojit ubytování, služby, turistické cíle, gastronomii i volnočasové aktivity do jednoho systému. Teď je do ní zapojeno 25 subjektů, apartmány i větší hotely. Do konce roku jich má být až 100. Bezplatná karta má tištěnou i elektronickou podobu. Zatím nabízí 30 různých slev a výhod. V Železné Rudě spolupracuje například lanovka na pancíř, Skibajk Špičák nebo kavárny. Klára Fajstová, Radio Impuls Šumava.
2: Venezuela propustí stovky politických vězňů. Oznámila to během noci na dnešek prozatímní prezidentka Rodriguezová. Podle agentury AFP avizovala propuštění asi 500 politických vězňů během několika hodin. Speciální americké jednotky letos 3. ledna provedly letecké údery ve venezuelské metropoli Caracasu a unesly odtud prezidenta Nicolase Madura s manželkou do New Yorku. Na americké půdě jsou oba souzení za údajné obchodování s drogami. Prezidentskou funkci dočasně vykonává právě Rodriguezová, která je Madurovou někdejší viceprezidentkou. Ta v únoru pod tlakem Washingtonu vydala zákon o amnestii. Teploty nám vystoupaly, vzduch to je příjemné, ale voda teda na mě to ještě není. Co vy, vyrazili jste někam na koupaliště nebo to máte v plánu? Pište na 605 222 007.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Radio Impuls, za chvíli Moonlight Shadow, anebo taky Vanastovky a jejich kouzlo. No já doufám, že nás čeká kouzelné odpoledne.
2: S Impulzem na hokej.
1: Protože na hokejovém šampionátu dneska Česko podstoupí bitvu proti Slovensku. Pikantní souboj vypukne v 16:20. No a se mnou už je na telefonu Jiří Hadrava, expert Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Jirko, hezké dopoledne, co můžeme od toho federálního derby očekávat? Bude výběr trenéra Radima Rulíka slavit?
3: Hezké dopoledne. Kurzy napovídají, že by Česko mohlo po zápase slavit a jedním z důvodů pro optimismus může být fakt, že na Slováky dlouhodobě umíme. Uspěli jsme v 9 z posledních 10 vzájemných zápasů, ale na druhou stranu pozor, tým Slovenska pod vedením Vladimíra Osága rozjel švýcarský turnaj velmi dobře, ještě neprohrál a po 4 duelech má 11 bodů. Na českou reprezentaci se tak bude hodně věřit, zvlášť Slováci jistě viděli naše poněkud váhavé výkony v duelech se Slovenskem a Itálií. No a co ještě očekávat? V derby také půjde o potvrzení postupu ze skupiny. Navíc hráči i trenéři obou zemí velmi dobře znají, zejména z klubu Tipsport Extraligy. Utkání tak může přinést opravdu spoustu emocí a s tím jdu z vyloučení. Navíc je tak tip na sázku příležitost minimálně 8 dvouhvězdových trestů v zápase, a to v kurzu 2:1, což je kolem 50% pravděpodobnosti.
1: No a jak to dneska vidí tipéři Tipsportu?
3: Tak 78% typujících dal na tiket triumf Česka v základní hrací době. Slovensko tak nemá v naší komunitě sázkařů typ sportu až tolik zastánců. V tuto chvíli je možné sadit si na vítězství českého nároďáku v kurzu 1,7:1. Na výhru Slovenska v základní hrací době je v nabídce kurz 4:1.
1: No tak uvidíme, jak to celé dopadne. Doufám, že v náš prospěch. Tolik Jiří Hadrava, expert typ sportu. Já vám moc děkuju. Naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: No a já jenom doplním, že samozřejmě streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěže Fantazy a Typovačka celkem o 10 milionů.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: A pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
9: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
8: Co ti tady přináší největší radost?
9: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
8: A co tě na této práci nejvíc baví?
9: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
8: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
10: Halo tady Impulzovi.
11: Tady je někdo připraven.
10: Chci dělat tu srandu.
11: Ahoj.
10: Dobré ráno.
8: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzově přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už na silnice nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení vázne doprava na D1 na tahu Praha-Brno v úseku mezi exity 141 a 153. Práce silničářů zdržují provoz taky na trase Liberec-Turnov u Hodkovic nad Muhelkou nebo na D10 u Bakova nad Jezerou směr Turnov. Z důvodu omezení se ucpává rovněž silnice 7 u pražského ruzínského letiště. Kolona je tam v obou směrech a kvůli zúžení je v Praze ucpaná Liberecká ulice směrem od Zdib na Holešovice. Nová nehoda komplikuje provoz v Praze v Gbelské ulici směrem od Zdib na Hloubětín. Kolony se táhnou už od sjezdu z Cínovecké a další kolonu vidíme v Praze na jižní spojce před Barandovským mostem. Překáží tam nehoda. Číslo sem k nám, kdyby něco 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Vinci a kouzlo na rádiu Impuls. Kouzla a zázraky na počkání umíme. Tak třeba, chtělo by se vám na koncert? Tak, máte dvě možnosti. Jo? Za prvé, za chvíli už bude hrát Živák Anika a to Noc na zemi. A pokud vám to jako nestačilo, protože to je jenom jedna jediná písnička, ještě k tomu zprostředkovaně přes rádio, chápu, že může to být i lepší. Tak pozor, už dneska pro vás máme lístky na André Rie, který patří mezi nejúspěšnější světové umělce současnosti. Příští víkend vystoupí tento světoznámý houslista, dirigent a showman v České republice v O2 aréně a vy můžete být u toho, protože o lístky tady na tu show hrajeme už dneska, a to pozor, odpoledne po 15. hodině, takže poslouchejte Impulsy nadále.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Impulzu už se chystá klasika pro radost. Helena Vondráčková spolu s Václavem Neckářem budou zpívat Stín katedrál.
1: Auto Impulzy.
0: Dneska se podíváme na výbavu dopravní policie. Náš reportér Tomáš Kabát v rámci jedné ze svých reportáží pořádně prozkoumal jejich auto.
2: Škodovka v policejních barvách. Při pohledu za okno vidím vysílačku a ovládací panel na majáky. Policisté můžou také zobrazit vzkaz řidiče s krátkým nápisem. Většinou tam svítí červené stop nebo policie, anebo jsou tam třeba šipky, které naznačují, že mají řidiči toto vozidlo objet. Pojďme se teď podívat na měření rychlosti. Policejní vůz, který si právě teď prohlížím, nemá takovou tu typickou bradavici. Když tato hlídka chce měřit rychlost, musí jít policisté ven. Hlídka, se kterou já právě teďka jsem, tak používá radar, který je umístěný na trojnožce. Vypadá to jako velký fén, který má 4 objektivy. Z druhé strany je displej, který ukazuje naměřenou rychlost a také zobrazuje fotografii naměřeného auta.
3: Pane řidiči, předložte mi doklady. To je obsaný řízení motorového vozidla.
2: Mě taky zaujalo, že v místě, kde je zavazadlový prostor, tak mají policisté speciální konstrukci, která je vlastně výsuvný stůl, kde můžou sepisovat přestupky. Dopravní policie může být samozřejmě jako první u nehody. A proto se do výbavy hodí hasící přístroj. A jak mi říká tady policejní mluvčí Violeta Siřišťová, policisté můžou i zachránit život.
4: Ve výbavě mají lékárničku nebo zdravotnický batoh a téměř každá hlídka v terénu na území hlavního města Prahy má pozici defibrilátor v případě, že dojde k tomu, že někdo má zástavu srdce nebo potřebuje pomoc, takže provedou policisté první laickou pomoc.
2: To byla prohlídka malého vozidla dopravní policie. Oddělení má samozřejmě ve flotile i větší auta. To jsou třeba i dodávky s pojízdnou kanceláří uvnitř. O tom ale zase někdy příště. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva, zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací MyStation teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: sůl ani smutný ráj teda neumím, ale slunečné počasí to mi dneska docela jde. A zprávy o dopravě, tak ty taky. Krokem to jede na D1, protože na dálnici se pracuje. Všechny podrobnosti připojím za minutku.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1. Směrem z Prahy na Brno mezi sjezdy 141 a 153. Na dálnici se pracuje. Ze stejného důvodu se to štosuje na trase z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou nebo také na D10 u Bakova nad Jezerou směr Trutnov. Další kolony sledujeme napříč Prahou. K Belské ulici směrem z Letňan do Hloubětína překáží nehoda. Do kolony vjedete už v Cínovecké ulici cestou od Zdib. Dvoukilometrová kolona se pak sune před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Policie tady vyšetřuje nehodu. A kvůli zúžení vázne doprava i na výjezdu i na příjezdu do Prahy od Chomutova u ruzyňského letiště. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, nebo se můžete ozvat kdykoliv přes naší mobilní aplikaci, kam namluvíte vzkaz.

0: Radio Impuls, bude poledne, s vámi Lenka Haluzová, hezkou sobotu. Horní Sloupice, 21 stupňů a zatím ani mráček, zdraví Jarda. Hezký den přeje i Zdeněk, dneska v Kopřivnici 21 stupňů a jasno, hezkou leč pracovní sobotu, no tak, ať vám to Zdeňku jde od ruky. Míša je na rybách, poslala fotku, zdravím Impulzáky, hlásíme z Orlové, krásných a slunečných 20 stupňů. A pak tady mám jeden speciální vzkaz pro naši zprávařku. Vladimíra Svoboda zdraví Lenku Svobodovou. Z Bohumína je tam 22 stupňů.
1: No taky zdravím.
0: Že jo, Bohumíně je krásně. Děkujeme všem za vaše zprávy. 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia. Dneska sluníčko, postupně se ale začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se znovu vyjasní. Teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
8: Počasí přináší ochutnávku léta. V Praze proběhne rekonstrukce atentátu na Heydricha. Fotbalové Kongo čeká kvůli ebole izolace. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Do Česka nakouknou tropy. Už dnes se výrazně otepluje. Maxima budou šplhat k 26 stupňům, v Čechách bude i 28. Zítra se pak teploty mohou vyhoupnout až nad 30. Podle serveru novinky.cz by tak některá místa mohla zaznamenat první tropický den letošního roku. Nadprůměrné teplo má být třeba v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy. Velmi teplé počasí pak může vydržet i na začátku příštího týdne. Poté se teploty vrátí k normálu. Jak výrazné ochlazení bude, zatím není jasné. V Praze 14 se za hodinu uskuteční veřejná rekonstrukce atentátu na Reinharda Heydricha. Akce začne v ulici Na Obrátce u výjezdu z vozovny Hloubětín a doplní odborný výklad historiků, tematické diskuze i natáčení připravovaného historického filmu Ležáky. Podle organizátorů je cílem projektu přiblížit veřejnosti nejen průběh útoku na Heydricha, ale také širší kontext československého protinacistického odboje a důsledky atentátu pro obyvatele okupovaného území. Operace Antropoid byla jednou z nejvýznamnějších akcí československého zahraničního odboje během druhé světové války. Českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík při ní 27. května 1942 v Praze provedli atentát na zastupujícího říšského protektora, který zemřel o několik dní později. Nacisté následně rozpoutali rozsáhlé represe namířené proti domácímu odboji i civilnímu obyvatelstvu. Součástí odvety bylo například vyhlazení Lidic a Ležáků. Hned dvakrát se v krušnohorském Jáchymově vzpomíná na poválečné vězně z uranových gulagů. První pieta se koná právě dnes, další bude za týden. Proč někdejší političtí vězni pořádají hned dvě piety, nám řekne náš reportér Dušan Valenta. Dobré poledne, Dušane.
9: Zdravím z Krušných hor. Nejde o nic, co by se mělo oslavovat, a teď nemyslím vzpomínku na politické vězně, kteří v lágrech trpěli a umírali kvůli těžbě uranu do začátku 60. let. V Konfederaci politických vězňů, která by měla o historii a vlastně i hornické památky na Jáchymovsku pečovat, se prostě neshodnou. Vše došlo tak daleko, že spolupamětníci, případně jejich potomci, nemluví. Dvě piety u Jáchymovského kostela tak jen potvrzují, že se bývalí muklové dnes už navzájem nesnesou. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
8: Fotbalisté Konga se budou muset odříznout od okolního světa. Kvůli epidemii eboly v jejich zemi budou muset do izolace, aby směli přicestovat na mistrovství světa do Spojených států. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dnů, informoval o tom šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědné za šampionát. V opačném případě podle něj výprava Konga riskuje, že do dějiště fotbalové akce roku nebude moci přicestovat. Tým africké země se teď připravuje v Belgii a má tam odehrát i přípravné zápasy s Dánskem a Chile. Na svoji základnu v Houstonu má dorazit 11. června. Mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku odstartuje za necelý měsíc. Ligový fotbal rozluští poslední tajenku. Na pražské Julisce se dnes v posledním kole aktuální sezóny rozhodne, jestli ligovou scénu přímo opustí domácí Dukla nebo ostravský Baník. Šance obou soupeřů posoudí náš sportovní reportér Standa Sigmund.
1: Matematika hovoří jasně. Dukle stačí remíza, Baník musí vyhrát. Pokud by totiž zápas skončil remízou, spadne Baník, protože při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění po základní části. A v té dejvičky skončili na 14. místě, zatímco Slezané na 16. Dukla bude ale postrádat tři vykartované opory Milu, Hunala a Kozmu. Baník zase podle obránce Fridricha nakoplo vítězství nad Zlínem a v zápase věří ve velkou diváckou podporu. Stejně tak se ale na hlasivky mohou těšit hráči Dukly. Na vyprodaný stadion na Julisce má dorazit zhruba 2000 fanoušků Baníku a asi 3000 příznivců Dukly. Utkání Dukla Ostrava začne ve 14 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: To by byly zprávy. Řeč byla o nadprůměrně teplém počasí. No a my se vás ptáme v našem víkendovém tématu, jestli byste vyrazili na koupaliště. No, takhle vám to řeknu. Já jako na kafičko klidně, jo, bych tě pozvala, Léňo. Ale jako možná i na ledový.
10: Ale na koupaliště úplně nevím.
11: Já tady mám z klimatizace zmrzlý ruce, takže kafičko, ledový.
0: Nožičky, já mám strojný nožičky, co vy?
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, za chvíli slza a lhůta záruční. Co se týče české muziky, tak na Impulzu si určitě přijdete na své. Víkend vám přináší vysloveně letní teploty, které mohou šplhat až ke 30 stupňům Celsia, a proto se vás ptáme, kolik máte na teploměru vy a jestli jste se už letos koupali venku. Píše nám Ilona, Trojanovice Beskydy, dneska opět krásně teploučko plus 22 stupňů, začal foukat mírný vítr, ideální počasí na vycházku nebo na práci na zahradě. Ilonko, to se spolu shodneme, na vycházku i na zahrádku určitě, ale co to koupaliště? Je mezi vámi někdo, kdo už letos vyrazil na koupák, už jste se letos koupali venku a kolik máte na teploměru? Pojďte s námi vysílat, číslo sem k nám je 605 222 007 a nebo můžete nahrát hlasovku přes naši mobilní aplikaci.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Pracovnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
6: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
3: Co ti tady přináší největší radost?
6: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
3: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony sledujeme na D1 na tahu Praha-Brno mezi kilometry 141 a 152. Na dálnici se totiž pracuje. Dvoukilometrová šňůra aut po pojíždí v Praze na jižní spojce před Barrandovským mostem. Stala se tam nehoda. Obousměrnou kolonu nám hlásíte z okraje Prahy, konkrétně u ruzyňského letiště na silnici 7 se jezdí v omezeném režimu kvůli pracím. Zhruba kilometr pak měří kolona na D10 u Bakova před exitem 53 směrem z Prahy na Turnov. Ale pozor, tečka za dopravou bude pozitivní. Kolona na trase Liberec-Turnov u Hodkovic nad Mohelkou, tak ta už se rozjela. Přeji vám všem šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci Rádia Impuls.

0: moc. Krásnou sobotu. Máme svého pana profesora a ten každé všední ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, chytrý a pochvalu nedá jen tak, ale máme ho rádi. Zpátky do lavic, každý všední den ráno na Rádio Impuls.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Klasika pro radost už je nachystaná. Hana Zagorová a Řeka zázraků za chvíli v Impulzovic krabičce. A Sašu Hemalou, no tak toho není třeba představovat, na Impulzu je tím, kdo ví snad všechno, a proto mu také říkáme tiskový mluvka a právě teď přebírá mikrofon.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji vám, přátelé, krásnou sobotu. Je tu opět čas podívat se na všechno, co vás okolo našeho rádia zajímá. Mirka nám píše, Impulzovi, zkouším se k vám dovolat do soutěže už asi půl roku a linka je pořád obsazená. Nešlo by s tím něco udělat? No, víte, milá Mirko, k nám do soutěže se totiž jen tak nedovoláte a má to vlastně docela prozaický důvod. V Halo tady Impulzovi totiž vždycky my voláme vám. Milá zpráva přišla na mail. Vaše ranní dvojice je sehraná jako nikdo jiný. Neplánujete někdy, někde vysílání naživo, přímo mezi lidmi někde na náměstí? Zdraví Iveta a Libor. Milá Ivetko a Libore, děkujeme za radu. A víte vy co? To vůbec není špatný nápad. Klárce a Honzovi to rád navrhnu a uvidíme, nebo spíše uslyšíme. A taky píše pan Michal, buď to mi odchází rádio v autě, nebo nevím, pořád to tak nějak divně šustí. No Michale, dobrý den, tak pokud vám to rádio ještě nikam neodešlo a pořád nás slyšíte, tak já jen, že u nás to šustění neevidujeme. Konec hlášení, přepínám. No a vy ostatní přátelé, ale nepřepínejte, zůstaňte s námi na Impulzu a já se na vás těším opět zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Lidovci, zahrajeme se zase za hodinku, za chvíli pro vás Argema a tohle je Ráj. Předtím na silnice kvůli zúžení se to štosuje na D1, podrobnosti za minutu a půl.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít bodlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na D1 směrem z Prahy do Brna v úseku mezi výjezdy 141 a 153. Důvodem je zúžení. Agent Milan hlásí kolonu na trase z Brna do Vyškova. Milane, tak kde konkrétně se to tam štosuje?
4: Stojíme u Holobic na D1, je to asi na 10 minut, tak pokud můžete, tak se tomu vyhněte a bacha, do toho nevlítnete. Zdára hodně šťastnou cestu.
0: Díky. Provoz hostne v Praze v Liberecké ulici směrem od Zdip na Holešovice, jezdí se tady v omezeném režimu. Ze stejného důvodu vás nedoprava na výjezdu a současně i na příjezdu do Prahy od Chomutova. A závěrem přinášíme pozitivní zprávu, kolona na pražské jižní spojce před Barandovským mostem, tak ta už se rozjela. Co vy, jak se vám jede? Ozvěte se na 605 222 007 anebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: na Impulzu. To je taková ta písnička, co bych si pustila na lehátko k bazénu a přitom bych popíjela nějaký drink brčkem. Nejvyšší čas mrknout se na počasí. Zdravím z Karviné, máme tady 20 stupňů, ale jsou tady nějaké mraky, píše Milada. Hezké poledne z Čelákovic, 25 stupňů a Azuro, tak to hlásí Radka. A v Trutnově je krásně slunečno, 22 stupňů, píšou manželé Bartoňovi. Další zpráva přišla ještě od Vladimíra z Milovic. Krásný den, 24 stupňů, jasno a začínáme grilovat. No grilovat, to si umím úplně představit. Ono totiž dnešního počasí, dnešních teplot se týká i naše víkendové téma, protože se vás ptáme, kolik je právě teď u vás stupňů a jestli jste už vyrazili i na nějaké koupaliště. Čísla jsem k nám 605 222 007, případně využijte mobilní aplikaci. Ono se není čemu divit, jo, tomu tématu o počasí, protože dnešní maxima až 28 stupňů, ale pozor, zítra 25 až 30. Zítřejší ráno bude většinou slunečné, postupně, ale od severozápadu začne přibývat oblačnost. Odpoledne se objeví ojediněle i přehánky, zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Ale večer se pak zase vyjasní.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Po ubodání dívky jde mladík do vazby. Kalifornie bojuje s nebezpečím výbuchu nádrže s chemikálií. Čeští hokejisté nastoupí po letech proti Slovensku. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích jde do vazby. Posílá ho do ní soud v Ústí nad Orlicí. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před střední školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od včerejška kvůli tragické události do pondělí zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. O vazbě řekl agentuře ČTK soudce Jiří Procházka, podle kterého obviněný u soudu vypovídal. Jeho vyjádření je ale neveřejné. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly. Mladíkovi hrozí až 10leté vězení. Úřady v Jižní Kalifornii řeší akutní problém. Od včerejška se snaží zabránit výbuchu zásobní nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie používaná k výrobě plastových dílů. Podle agentury AP už v oblasti úřady evakuovali na 40 000 lidí. Skladovací nádrž ve městě Garden Grove se včera přehrála a začala do ovzduší vypouštět výpary. Obsahuje přes 26 000 litrů metylmetakrylátu. Podle šéfa místních hasičů by nádrž mohla prasknout a chemikálie může explodovat. Místo leží asi 60 kilometrů jižně od centra Los Angeles a zhruba 1,5 kilometru od dvou zábavních parků Disneylandu. Na ty se včerejší evakuační příkazy nevztahují. Ve zlínské zoo zavládl smutek. Po napadení samcem přišla o život jedna z tamních slonic. Podrobnosti máme od našeho zpravodaje Jana Čady. Honzo, dobrý den.
3: Zdravím ze zlínské zoologické zahrady, ta běžně funguje, ale chovné zařízení a venkovní výběhy pro slony karibuny jsou dnes zavřeny. Pro všechny místní chovatele je to šok. Během včerejška napadl samec Jack, který sem dorazil v roce 2023 z Maďarska, jednu ze tří slonic Ulu, a ta útok obřího slona, vážícího přes 5,5 tuny, nepřežila. Příčiny naprosto ojedinělého excesu jsou předmětem vyšetřování. V zoo dále žijí dvě samice a mládě slona Afrika. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: V pohraniční obci Obora na Tachovsku se diví dění v Brně. Tam probíhá sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, ale konají se tam i protesty proti této události na našem území. Starostka Obory Dana Lesak odpůrce nechápe. Lidé na česko-bavorském pomezí podle ní žijí jako přátelé.
4: Nemám moc ráda paušalizaci, ale tady v tom případě opravdu ty vztahy jsou velice korektní a přátelské. Vůbec jsem se nesetkala s nějakýma takovýma pohnutkama, který dneska některý lidi se snaží do toho implantovat nebo manipulovat.
2: Rozhovor se starostkou obce Obora na Tachovsku Danou Lesak si poslechněte za 35 minut. Paní Lesak je naší sobotní ženou na radnici.
1: S Impulzem na hokej.
2: České hokejisty dnes čeká tvrdý oříšek. Na mistrovství světa se utkají s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech. Pokud naši vyhrají, budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Před derby bývalých federálních partnerů mají Slováci na 2. místě tabulky za Kanadou 11 bodů. 3. Češi jsou o bod za nimi. Oba týmy odehrály ve Friburku po 4 utkáních a shodou okolností ztratili jen se Slovinskem. Rulíkův výběr prohrál v prodloužení, Slováci zvítězili až po nájezdech. Utkání skupiny B ve Friburgu mezi českou reprezentací a Slovenskem začne ve 4 hodiny a 20 minut odpoledne. Na Impulzu pro vás duel pohlídáme a všechno důležité vám povíme dřív než ostatní.
0: A nejlepší na tom všem je, že tou dobou já už nevysílám a můžu plně fandit a jíst ten popcorn.
2: Ale to bys mohla i tady, teda ten popcorn ne, ale fandit, jo?
0: Jako jo, ale tak když mezi tím musíš tady ještě jako mixovat a hlídat, aby všechno bylo včas, no jako...
2: No, dobře.
0: Není to takový zážitek. Za chvíli popovídáme o tom, jak můžete ušetřit při plánování dovolené. Myslím si, že to je docela prýma věc. Teď ale kabáti a jejich Bára. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Za chvíli Alanis Morissette nebo Michal David a Každý mi tě lásko závidí. Teď Kátce na silnice. Hodně se ucpává D1 u Velkého Meziříčí. Směrem z Prahy na Brno. Důvodem je zúžená vozovka. No a pokud při plánování dovolené počítáte každou korunu, může vám přijít vhod žebříček cenově nejdostupnějších letních destinací. Přinesli ho britské noviny a začetl se do něj náš londýnský zpravodaj Ivan Kytka.
1: Mému překvapení se v čele přehledu objevilo na prvním místě, tedy jako cenově nejdostupnější české hlavní město Praha. Daily Mail přitom citoval z průzkumu cestovní kanceláře Kayak, podle které se dá týden v české metropoli pořídit za necelých 12 000 korun, a to i s letenkami. Daily Mail dodává, že cestám do Prahy nahrávají nejen levné lety, ale také méně nákladné ubytování i strava. Se svou vyhlášenou pivní kulturou nabízí také Česká republika jedny z nejlevnějších cen piva. 2,10 libry za pintu či půl litr. V přepočtu asi tak 60 korun, píše List. Nejde však jen o ceny. Britští turisté si krom památek cení také pražské veřejné dopravy pro její čistotu a spolehlivost. Pokud vám Praha jako cenově nejdostupnější nepřipadá, doporučuje Daily Mail k návštěvě albánskou Tiranu, polský Krakov, francouzskou Marseille nebo portugalské Faro. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
7: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
8: Je nebojácný.
7: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
9: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
7: Teď to duplo, i plusový.
9: Vidím to, pozor, tleskej.
7: Aha, tak to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: to Itálie, tak to jde rozhodně k sobě. Víkend přináší vysloveně letní teploty, můžou šplhat až ke 30 stupňům Celsia. Proto se vás ptáme, kolik máte na teploměru vy a jestli jste se už letos koupali venku. Přišla mi zpráva, užíváme si krásné sluné odpoledne na zahrádce, grillujeme a posloucháme vás. Zdravíme ze západních Čech u obce Břasy u Rokycan, Honza s manželkou Beátkou a kamarádkou Boženkou. Moc vás zdravím. Píše další zpráva Milan a Zlatuška. Janov u Nového Boru teploměr na zahradním domku hlásí 30, bazén krásných 21. No tak to mě ale řekněte, Milane a Zlatuško, jestli pak jste v tom bazénu už smočili aspoň nožku. Napište 605 222 007, přišla i hlasovka.
1: Dobrý den, Petr z Uherského Hradiště. Máme 28 stupňů a makáme na zahradě. Mějte se krásně.
0: Díky moc, že s námi vysíláte. Ozvěte se i vy, buď přes mobilní aplikaci, nebo přes náš WhatsApp 605 222 007. Pouštíme další muziku, bude to Tomáš Klus a jeho Dokola.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
5: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Klasika pro radost bude už za chvíli, Katapult a někdy příště.
1: Žena na radnici.
0: V Brně se odehrává sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a zároveň protesty proti jeho konání. Lidé, kteří opravdu žijí v bývalých Sudetech, to ale většinou nechápou, třeba v obci Obora na Tachovsku, kousek od bavorského Bernau. Vysílání teď vítám starostku Obory, Danu Lesák. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den.
0: Jak vy vnímáte to, co se kolem té brněnské akce děje?
2: U nás, protože žijeme téměř na hranici a pořádáme sousedský štamtiše, pro nás ta hranice de facto neexistuje. Pořádáme různý kulturní a turistický zážitky a staráme se o jejich hroby. Pro nás tady na hranici ta hranice vůbec neexistuje.
0: Vy ty vztahy nazýváte přímo kamarádskými, je to tak?
2: Je to tak. Tady v tom případě opravdu ty vztahy jsou velice korektní a přátelský a vůbec jsem se nesetkala s nějakýma takovýma pohnutkama, který dneska některý lidi se snaží do toho implantovat. Vůbec ne.
0: A když se sousedy z Bavorska mluvíte, myslí někdo z nich ještě na minulost?
2: Určitě. My děláme dokonce, oživujeme právě ta místa, kde oni žili, tady v příhraničí, a děláme i setkání s pamětníky, těch je už hodně málo, těch přeživších, a vlastně sbíráme i jejich vyprávění a jednou za rok se tady vždycky oživují různá místa, kde oni žili, které byly srovnaný se zemí už. Tam my uděláme setkání, kde ty lidi žili, vystavíme tam mapy a oni k tomu vyprávějí.
0: A vy sama prý máte německého manžela?
2: Mám, z Norimberka. Jsou to Oberfranken, Horní Franky. Není typický bavorák.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byla starostka pohraniční obce Obora na Tachovsku, Dana Lesák. Paní starostko, děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

Klasika pro radost zase někdy příště, ale pokud byste chtěla, abych byla konkrétnější, tak vlastně přesně za hodinu. Předtím ale na silnice čeká nás doprava 007, stále se kvůli zúžení vleče doprava na D1.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na tahu Praha-Brno na D1 v úseku mezi sjezdy 141 a 153. Práce silničářů zpomalují provoz také v Praze, v Liberecké ulici směrem od ústecké D8 do Holešovic. A porouchané auto brzdí dopravu na ústecké D8 za exitem číslo 9 směrem na Prahu. Je tady asi kilometrová kolona. Kdyby něco, ozvěte se 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci. Já, Lenka Haluzová, vám přeju šťastnou cestu. Loučím se, těším se na vás zase zítra a po 14. hodině Zdeněk Sekanina.

0: S vámi je Radio Impuls, krásné odpoledne. Co děláte při tomhle víkendu, napište nám, no a klidně přidejte i teploty, jako to udělali Ela a Thea, které zdraví ze Znojma, 24 stupňů, grilovačka s rodinou v plném tempu, bazén připraven, prý totální pohoda. Tak velká závist, Martin v Ivančicích, 28 stupňů, pracujeme na zahradě, posloucháme Impuls, moc díky, tak pište i vy ostatní na 605 222 007. No a jak to bude zítra podle meteorologů? Ráno většinou slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména pak na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se hlavně v Čechách zase znovu vyjasní. No a teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Česko znovu zastíní saharský prach. Policejní projekt na bezpečnost u vody je zpátky. Obyvatelům Hotkovic nad Mohelkou kazí víkend technoparty. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Do Česka zítra znovu doputuje saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach ale neměl dostat. Na sociální síti X to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Jemný písek do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara. Letos se k nám dostal už několikrát. Navzdory saharskému prachu nás ale čekají teplé dny nejméně do úterý. Nadprůměrné teplo má být například v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy. S teplejším počasím nás to bude čím dál víc táhnout k vodě. Proto policie České republiky znovu přichází s projektem Bezpečně u vody. Ročně u nás totiž utone zhruba 200 lidí.
4: Policisté budou objíždět koupaliště, přehrady i kempy, lidem radit i je na vodě kontrolovat, říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.
5: Jestli dodržují plavební pravidla, předpisy pro provozování lodě a jestli se také pohybují v místech k tomu určených. To stejné je i pak směrem k Paddleboard.
4: Ambasadorem policejního projektu Bezpečně u vody je vodní slalomář Jiří Prskavec, který dobře ví, jaký je voda živel.
6: Člověk si vůbec neuvědomuje, jakou sílu ta voda má. Kolikrát to, co se děje pod ní, je daleko nebezpečnější, než si myslíme.
4: Nejčastější příčinou utonutí je u dospělých v Česku alkohol.
6: S dětma, i když třeba ne tolik po Česku, ale vyrážíme na tu vodu, nemáme rozhodně rádi, když tam nějaký podnapilí jedinci jezdí na těch lodích.
4: Zásady bezpečnosti u vody se nemění. Žádný alkohol při koupání, nepřeceňovat své síly, děti mít pořád na dohled a neskákat do neznámé vody. Renata Kuková, Rádio Impuls.
3: V Hotkovicích nad Mohelkou na Liberecku probíhá technoparty. Od včerejška svým hlukem obtěžuje okolí. Pořadatel odmítl na výzvu starostky Markéty Kauerové akci ukončit kvůli rušení nočního klidu a překračování hlukových limitů. Na akci je zhruba 500 lidí a skoro stovka vozidel. Jaká pokuta pořadateli hrozí, starostka neuvedla. Pro agenturu ČTK dodala, že akce je nahlášená do zítřejšího poledne. Při výběru většího obnosu z bankomatu na Slovensku můžete mít problém. Tamní banky totiž zavádějí novinku v boji proti praní špinavých peněz. Nový systém bude přísněji sledovat větší nebo neobvyklé hotovostní operace.
7: Systém v bankomatoch sleduje pohyb hotovosti veľmi pozorne a vyhodnocuje, či výbery a vklady dávajú zmysel vzhľadom na príjmy, podnikanie alebo bežné správanie klienta. Novinka sa uchytila už v Taliansku a preberajú ju viaceré európske štáty. Ak napríklad klient vyberie za mesiac z bankomatu viac než 10 000 eur, a to aj vtedy, ak výbery rozdelí do menších operácií, banka to nahlási finančnej správe. Tá následne preverí, či išlo o legálnu aktivitu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: V americkém Michiganu je na prodej peklo. Tak se v překladu jmenuje oblíbené turistické městečko. To je podle zpravodajského serveru CBS News na prodej v přepočtu za zhruba 13 milionů korun. Podle dostupných informací zahrnuje nabízená položka turistické městečko Hells pozemky o rozloze necelých 3 hektarů a několik budov, včetně zmrzlinárny, volně přeložené jako krematorium, která je známá svým dezertem hrobníků v zmrzlinový pohár. Stojí tu také obchod se suvenýry a halloweenskými potřebami. kapelami, nebo třeba Pekelná kaple lásky, která se pyšní heslem Manželství, které začíná v pekle, může jít už jen nahoru.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině přeje Zdeněk Sekanina. Kolik máte na teploměru a jaké plány máte na tenhle krásný letní víkend? Pište mi, těším se na vaše příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na rádiu Impuls žijeme českou muzikou a také sportem.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Dukla Ostrava krátce po začátku zápasu, alespoň tedy podle všemocného internetu 0-0. První momenty zápasu o záchranu v nejvyšší domácí fotbalové soutěži nám teď přiblíží přímo z pražské Julisky náš sportovní reportér Standa Sigmund. Hezký den.
2: I vám hezký den, tak před téměř vypradanou Juliskou, na které převažují fanoušci Ostravy, které určitě slyšíte, jde dneska o všechno. Rozhodne se tu totiž o přímém sestupujícím Dukle Statí remíza. Baník musí zvítězit. Úspěšný z tohoto duelu půjde do baráže. Úvodní minuty byly podle očekávání a vzhledem k důležitosti utkání hodně opatrné. O první střelu se postaral ostravský Beneve, ale golman Dukly Barčkovský byl připraven. 15. minuta utkání. Dukla Ostrava zatím 0-0. Z Julisky Stada Sigmund.
0: Moc díky, no a my se podíváme ještě na jeden fotbálek. Ve Zlíně končí sezónu derby východu Moravy mezi domácími Ševci a Slováckem. No a na zápase máme zase Honzíka Čadu, takže Honzíku, dobré odpoledne, platí stav 1-0?
3: Dobré odpoledne, ano, platí stav 1-0, 15. minuta utkání, krásné počasí, dobrá nálada, domáci vedou od 9. minuty. Ty se po pěkně rozehraném trestném kopu trefil hlavou stoper Jakub Kolář. Před chvíli střílel stejně pěkně Pišoja, postující golman Urban se blízko. A tak sledujeme po 15 minutách ve Zlíně opravdu stav 1-0.
0: Tolik Honza Čada, moc díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A my jdeme dál, pokračujeme, za chvilku si dáme smuky a nebo třeba Pala Haberu.
1: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
7: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmul za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
4: Je vytrénovaný.
8: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Vačný, protože už dnes pro vás budu mít lístky na známého světoznámého a velmi úspěšného světového umělce André Rieu, tedy houslistu, dirigenta, showmana, který v České republice vystoupí v O2 aréně. Vy můžete být u toho už dnes v odpoledních hodinách a já budu ještě konkrétnější. Po 15. hodině můžete soutěžit o 2 vstupenky, takže buďte s námi, buďte naladěni na Radio Impuls a vše podstatné se dozvíte. No a už si pomaličku třeba budete moci rezervovat 30. května, protože v O2 aréně tenhle showman vystoupí 30. května. Takže za chvilku, za nějakou půl hodinku se dozvíte více a jestli chcete jít na tenhle úžasný koncert, tak možná to bude díky Radio Impuls.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za malou chvilku v Impulzovic krabičce kapela Olympic Okno mé lásky. My neotevřeme teď okno, ale policejní svodky, protože náš kolega, reportér Václav Komárek, do nich nahlížel a vyzobával opět kuriózní policejní případy tohoto týdne. Tak jdeme na ně.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, muž v centru Olomouce přišel za strážníky a poprosil je, aby ho zatkli nebo aspoň odvezli do vězení. K překvapení strážců zákona nebyl ani opilý, ani svetovaný, ani nevykazoval známky nějaké psychické nemoci, nebyl ani celostátně hledaný. A tak ho strážníci museli zklamat. Poté jen přihlížel, jak muž se smutným výrazem ve tváři zklamaně odchází domů. Rychlostí až 100 km v hodině ujížděl muž na elektrokoloběžce policejní hlídce v Sehradicích u Luhačovic. Jeho elektrokoloběžka jela díky speciální úpravě 4x rychleji, než je u takových vozítek běžné. Když ho hlídka chytila, tak zjistila, že muž má zákaz řízení až do roku 2030. Navíc má 9 záznamů v rejstříku trestů. Velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Ve Stodolní ulici v Ostravě se poprali dva muži. Na tom by asi nebylo nic tak zvláštního, kdyby jeden z nich během rvačky nestratil řetízek v hodnotě několika stovek tisíc korun. Policisté po šperku zatím marně pátrají. Policistům v Plzni utíkal celostátně hledaný cizinec a vybral si vskutku zajímavou únikovou trasu. Skočil do řeky a pokoušel se jim uplavat. Hlídka ho našla po pár minutách schovaného ve vysoké trávě. Byl celý mokrý a třásl se zimou. Teď už sedí ve vězení. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: vámi je Radio Impuls, míříme na silnice.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: To znamená, že vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava se vleče kde jinde než na D1 směrem z Prahy na Brno u Velkého Meziříčí mezi kilometry 142 a 152. Důvodem je zúžení na dálnici. Nehoda pak zaměstnává hasiče na trase Hradec Králové Vamberk, to jsme tedy na silnici 11 za Třebechovicemi pod Orebem. Osobák tady narazil do stromu. Zhruba 6 kilometrů měří kolona na D10 za Prahou směrem na Mladou Boleslav. Kvůli zúžení pak vázne doprava i na výjezdu z Prahy na Chomutov u ruzyňského letiště. Tady má kolona něco málo přes kilometr. No a doprava nám vázne také v Praze v Liberecké ulici na trase od Letňan do Holešovic. I tady se pracuje. No tak co, pracuje se nebo odpočívá, ale vy kvůli tomu stojíte někde na místě, které právě teď v 007 nezaznělo, tak to změňte, namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a ono to zazní. Můžete nám také zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu všem a jezděte s úsměvem.

0: Meteo týmu, tedy vy z vás, kteří posíláte, jaké máte počasí, moc za to díky. Jana v Hranicích hlásí polojasno a pozor, 31 stupňů Celsia. V Jeseníku máme Jaromíra a ten hlásí nebe bez obláčku a 24 na teploměru. Tak kolik to ukazuje vám? Dejte nám vědět. Zítra bude většinou ráno slunečné postupně, ale začne přibývat oblačnost. Odpoledne se ojediněle objeví přehánky a to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer hlavně v Čechách znovu vyjasněná obloha. A nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ukrajinští uprchlíci u nás budou mít přísnější podmínky. Lidé vyrazili na pochod smíření a lupiči přepadli legendárního závodníka. Je 15 hodin a se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ukrajinské uprchlíky v Česku budou nejspíš čekat nové povinnosti. Vláda v pondělí projedná novelu, která zpřísní pravidla pro 380 tisíc ukrajinských uprchlíků v Česku. Ministerstvo vnitra chce novým zákonem posílit bezpečnost státu. Uprchlíci nově dostanou humanitární dávku jen v případě, že pracují nebo aktivně hledají zaměstnání. Výjimku ministerstvo přizná dětem, seniorům nad 65 let a vážně nemocným lidem. Neziskové organizace varují, že úprava přinese úřadům práce obrovské množství administrativy. Zákon od roku 2027 zavede také povinnou registraci a technické prohlídky ukrajinských aut. Zpřísnění pobytových podmínek prosadilo do vládních priorit hlavně hnutí SPD. Stovky lidí se v Pohořelicích vydali na 30-kilometrový pochod smíření do Brna. Poutníci si připomínají násilné vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce. Trasu chodí od roku 2007 v opačném směru, než kudy v roce 1945 pochodovali oběti. Pietního aktu u hromadného hrobu se zúčastnil také německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Na závěrečném kilometru se k lidem připojí předseda senátu Miloš Vystrčil. Památník obětí odsunu v Pohořelicích v noci někdo posprejoval hákovými kříži. Případ šetří policie. Proti akci protestovali na trase desítky odpůrců s českými a ruskými vlajkami. Maskovaní lupiči přepadli ve švýcarském Nyonu 4-násobného mistra světa Formule 1 Alaina Prosta. Jeden z útočníků, 71-letého bývalého pilota, udeřil a způsobil mu menší zranění hlavy. Syn francouzské závodní legendy po výhruškách násilím otevřel pachatelům trezor. Zločinci následně z domu utekli i s ukradenými cennostmi. Policie okamžitě zahájila rozsáhlou pátrací akci, pachatele ale zatím nezadržela. Otřesený Alain Prost po útoku ze švýcarského města odcestoval. Slavný jezdec ovládl šampionát Formule 1 v letech 1985, 86, 89 a 1993. Dukla Ostrava po prvním poločase 0-1, zásadní duel o záchranu. V první fotbalové lize sleduje přímo na pražské Julisce náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobré odpoledne.
5: Hezký odpoledne, tak prvního poločasu poznamenala důležitost utkání, která se podepsala zároveň na opatrnosti z obou stran a také na částečné nervozitě na kopačkách. Baník, který potřebuje záchranně zvítězit, nakopl ve 37. minutě Plavčič, který z úhlu překvapil střelou brankáře Dukly Bačkovského a v nastaveném čase první půli pak ještě nastřelil postující Kning v břevno domácí branky. A tak po první poločase prohrává Dukla s Ostravou 0-1. Z Julisky Standa Sigmund.
4: A ve Zlíně hraje Slovácko, stav po prvním poločase byl 1-0, zdravím našeho zpravodaje Jana Čadu. Honzo, platí ten průběžný výsledek i teď?
6: Dobré odpoledne, ano, samozřejmě platí, protože před třemi vteřinami rozhodčí Volek zahájil druhý poločas. Domácí vedou od 10. minuty utkání po rozehraném trestném kopu. Pěkně hlavou skóroval stoper Jakub Kolář, domácí byli v tu chvíli lepším týmem, pak se hra vyrovnala. Výsledek zatím 45,5 minuty utkání, FC Zlín, první FC Slovácko, 1-0.
4: Děkujeme a přidáme ještě další výsledky, a to Mladá Boleslav Teplice hrají zatím 0-0, Sigma Olomouc zatím vyhrává nad Karvinou 2-0. Ze zprávy to vše, dál je s vámi Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. Jak jsem avizoval, že po 3 hodině odpoledne budete moci soutěžit o 2 vstupenky na Andrew Rieu v O2 aréně, tak ten okamžik se blíží, tak buďte u toho.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, no a já jsem sliboval, že vás budu obdarovávat, tak proto udělám opravdu maximum. 30. května vystoupí v pražské O2 aréně světoznámý interpret, houslista, showman André Rieu, no a vy na téhle velkolepé události můžete být také. Co pro to udělat? Vlastně téměř nic, stačí uchopit svůj mobilní telefon a teď dávat pozor, protože já vám položím velmi jednoduchou otázku. O téhle velké postavě se říká, tedy André Rieu, že je za A král valčíků, za B král parčíků, anebo za C král diskoték. Já bych řekl, že tohle je opravdu zadarmo dvě vstupenky. Mám pro tři z vás dva lupeny na 30. května do pražské O2 arény, takže ještě jednou, když se zeptám, André Rieu, je podle vás král valčíků, král parčíků nebo král diskoték? Pošlete správnou odpověď, tedy A, B nebo C na náš WhatsApp, telefonní číslo 605 222 007. No a jak to celé dopadlo a kteří tři výherci si odnesou po dvou lístcích, se dozvíte za nějakou čtvrt hodinku. Já vám držím palce, bude to velkolepé.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota,

Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

vámi je Radio Impuls. Sliboval jsem, že o půl čtvrté se dozvíte, jak je to s výherními lístky na André Rieu, tedy tohoto světoznámého houslistu, skladatele, dirigenta, showmana. Přátelé, vystoupí 30. května v pražské O2 Arena.

0: No a vy můžete být u toho, dorazila celá řada stovky vašich tipů. Vesměs jste tipli správně, ano, správná odpověď bylo Ačko. André Rieu je znám jako král valčíků. No, nebudu lhát, přišel i někdo, kdo si myslel, že je to Cčko, tedy král diskotek, a dokonce jsem tam zaregistroval i Bčko, tedy král parčíků. No tak možná, že ho někde v parku potkáte, ale rozhodně budete mít co dočinění s králem valčíků. No a tři z vás, Vladimír, Eva a Jiří, ti byli vybráni, ti byli vylosováni, takže gratulace, já si vás obvolám a řeknete mi e-mail, protože budeme lístky posílat právě e-mailem, jsou v elektronické podobě. Moc díky, že jste se zúčastnili. No a v případě, že to nevyšlo teď zadarmo, tak se podívejte na Ticketportal nebo Ticketmaster, protože lístky na tuhletu světoznámou a velkou show jsou stále ale ještě k mání. Moc díky, že s námi vysíláte.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
5: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzovic krabičce, za chvilku Šípková růženka, tedy Jiří Schillinger. Šípková růženka pohádka, no v pohádkách se to dobrými skutky jenom hemží, ale my nežijeme v pohádce. Dobrý skutek můžete udělat i vy takhle při sobotě 23. května.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Od toho jsme rádiem dobrých skutků, máme pro vás další příběh, tentokrát dvouletého Jiříčka, což je veselý klučina, kterému ale lékaři diagnostikovali Duchenovu svalovou dystrofii. Bez léčby tato nemoc postupně a nenávratně ničí svaly, bere pohyb, samostatnost a dech. Nadějí je pro Jiříčka nová genová léčba v Americe, která může průběh nemoci výrazně ovlivnit. Musí se ale začít co nejdříve, než vypuknou první příznaky. Jiříčkova maminka proto založila sbírku na Doniu, jelikož čas teď bude rozhodovat. Čím dřív podstoupí léčbu, tím větší šanci bude mít na co nejkvalitnější život. Tuhle sbírku s názvem Pomozme Jiříčkovi dostat se k léčbě včas najdete na donio.cz. Moc díky, že pomáháte.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zlatá česká klasika na rádiu Impuls. Možná, že čekáte a máte pocit, že už obrůstáte růžemi, pakliže jste tedy na dálnici D1, protože tam ty komplikace v dopravě jsou prakticky vždycky. I na tohle místo se vydáme za půl druhé minuty v dopravě 007.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
1: Je vynalézavý.
3: Obědny dohromady do pusty, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
1: Je nezastavitelný.
4: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami, jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na prokleté dálnici D1. Krokem to jede směrem z Prahy na Brno mezi sjezdy 141 a 153. Na dálnici se totiž pracuje. Další kolonie sledujeme i na dálnici z Prahy do Mladé Boleslavy. To jsme tedy na D10. Tentokrát ty kolony jsou mezi kilometry 3 a 14. Buďte prosím opatrní, no a kdybyste zaregistrovali kolonu, nehodu, policejní hlídku, prostě cokoliv, co by mělo zajímat ostatní motoristy, tak to jednoduše nahlaste do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a my odvysíláme, čili vy budete pomáhat prostřednictvím Rádia Impuls. Můžete nám také klasicky zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: S vámi je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Stále nám píšou členové meteo týmu Radia Impuls o tom, jaké je počasí, tak si představte 30 stupňů Celsia je kousíček od Pardubic, napsal Tomáš. No a 26 stupňů Celsia naměřil ve svém vozidle někde na D1, neupřesnil Tomáš. No tak moc díky, že nám píšete, pokračujte na 605 222 007. Zítra ráno slunečné, postupně něco o oblačnosti a o jedinělé přehánce. No a k večeru v Čechách se znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tak schválně, kolik to ukazuje vám? Napište mi.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Sloní samec zabil samici ve zlínské zoo, u vody budou v létě hlídkovat policisté a Trump připravuje další útoky na Irán. Je 16 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V zoologické zahradě ve Zlíně po útoku sloního samce uhynula samice slona afrického. Samec Jack napadl 30-letou ulu v dopoledních hodinách včera z dosud nevyjasněných důvodů. Chovatelé zjišťují okolnosti tragédie a zajišťují potřebná opatření pro zbytek sloní skupiny. Celá oblast bioparku Karibuny s výběhy slonů je kvůli vyšetřování po celý dnešní den uzavřená. Podrobnější informace k incidentu poskytne vedení zahrady po víkendu na základě veterinárních zpráv. Zlínská zoo získala samce z Maďarska v 2023 a plánovala s ním přirozené rozmnožování chovu. Policisté v Česku zpřísní kontroly na vodních plochách. Plánují to od začátku příštího měsíce až do konce září. Hlídky se zaměří na bezpečnost rekreační plavby, doklady vůdců, plavidel a alkohol. Součástí letního opatření budou také preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. V tuzemsku každoročně utone zhruba 180 až 200 lidí, což převyšuje i některé přímořské státy. Lidé podle policie nejčastěji podceňují rizika přírodních vod, skoky do neznáma a alkohol. Kromě policistů budou na bezpečnost u 18 velkých vodních nádrží dohlížet také dobrovolní záchranáři. Spojené státy připravují novou vlnu vzdušných úderů na Irán, které mohou začít ještě během tohoto víkendu. Televize CBS News s odvoláním na své zdroje uvádí, že půjde o poslední velkou vojenskou operaci. Prezident Donald Trump o plánovaných útocích jednal včera se svými nejbližšími poradci. Po skončení této mise chce americká hlava státu vyhlásit vítězství a definitivní konec války. Trump kvůli situaci zrušil soukromý víkendový program, včetně cesty na svatbu svého nejstaršího syna. Souběžná diplomatická jednání o dlouhodobé dohodě zatím nepřinesla žádné hmatatelné výsledky. Americká diplomacie dál odmítá íránské snahy o zavedení mýtného systému v Hormuzském průlivu. Dukla Ostrava 03 průběhem celého střetnutí o záchranu v první fotbalové lize nás teď provede přímo z pražské Julisky náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobré odpoledne.
4: Hezky odpoledne, tak zdá se to možná neuvěřitelné, ale Dukla přišla dneska o prvoklou příslušnost dvěma vlastními góly. Ten první střel ve 37. minutě Purcidis a ten druhý v 57. minutě Traoré. Dukle svítla naděje ještě předtím na vyrovnání, ale Fauna Haška, sudí Rouček a Něvar za penaltový neposoudili. Třetí gól Škrkoně do Davidské sítě už jen potvrdil herní kvalitu a tím i výhru Slezanu. A tak Dukla prohrála s Ostravou 0-3 a sestupuje do druhé ligy. Baník bude o udržení v první lize bojovat v baráži. Slivulisky, Standa Sigmund.
3: Děkujeme a Zlín Slovácko 1-0, takový je výsledek derby východu Moravy. Zápas hodnotí náš zpravodaj Jan Čada. Pěkné odpoledne, Honzo.
5: Dobré odpoledne, zápas hodnotím tak, že to vítězství domácích bylo po jediné pořádné střele, a to hlavou Jakuba Koláře na branku hostujícího Urbana. Od 10. minuty domácí vedli 1-0, hosté byli ve druhé půli fotbalovější, ale vládci kraje se stávají Zlíňané. Ti zvítězili 1-0 na Brno, na Slovácko čeká baráži brněnský artist Jan Čada, Radio Impuls Zlín.
3: A přidáme ještě další výsledky. Sigma Olomouc nakonec přehrála Karvinou 4-0 a Mladá Boleslav prohrála s Teplicemi 0-2. Tím zprávy končí a s vámi je opět Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásné odpoledne, přesně 4 minuty po 16. hodině. Ptáme se vás nejenom, kolik máte dnes na teploměru, ale co děláte, když je takovýto krásný první letní víkend. Pište za chvilku vaše příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: vámi je Radio Impuls, žijeme českou muzikou, rádi máme i tu slovenskou. Darina Rolincová, Čo o mě věš, už za malou chvilku hned po Bon Jovi. My se vás ve víkendu malých radostí, tentokrát téměř letních, ptáme, co děláte o tomhle víkendu, kdy je vlastně takový první letní víkend, kolik vám ukazuje teploměr a vy s námi vysíláte. Petr píše, my trávíme sobotní den na gauči, odpočíváme jako kulisu, máme Radio Impuls. Koupačka 25 stupňů, napsal Patrik. Jiřina z Brandýsa nad Labem píše, že plave v Labi s otužilci. Léto má tak celý rok a prý nás ráda poslouchá, moc děkujeme. 28 hlásí Martin z Ivančic, který píše, že dnes pracuje na zahradě a přitom poslouchá naše rádio. No a třeba ještě tady je superletní počasí, máme 26 stupňů slunečno, teploty vyrostly, sluníčko se drží, jdeme s manželem na návštěvu a budeme slavit narozeniny kamarádky, těšíme se na posezení, dobré jídlo, pití, dobrou náladu. A to napsala Kristýna z Olomouce. No tak co děláte vy? Napište nám a vysílejte s námi 605 222 007. A jestli se vám psát nechce a to vaše těšení na víkend je tak veliké, no tak nám to namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron, ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia, reagujte na raní i víkendové téma, nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Na rádiu Impuls za chvilku Radečci, tedy kapela opět a Radeček s Moravskou filharmonií, což mi připomíná, že Tomáš a Ondra Polákovi, právě frontmeni kapely opět a Radeček, se na vás těší už dnes při sobotě i zítřku neděli, protože jsou našimi milionovými moderátory. Startují, vykopávají hned po zprávách v 8 večer.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzově z krabičce maluji zase obrázky. Hana Zagorová už za malou chvilku. Teď je dotaz na vás, motoristé. Máte smůlu v uvozovkách na policejní hlídky, na silniční kontroly? My se totiž podíváme na výbavu dopravní policie, protože náš reportér Tomáš Kabát v rámci jedné ze svých reportáží pořádně prozkoumal jejich auto.
1: Auto Impulzy.
2: Škodovka v policejních barvách. Při pohledu za okno vidím vysílačku a ovládací panel na majáky. Policisté můžou také zobrazit vzkaz řidiče s krátkým nápisem. Většinou tam svítí červené stop nebo policie, anebo jsou tam třeba šipky, které naznačují, že mají řidiči toto vozidlo objet. Pojďme se teď podívat na měření rychlosti. Policejní vůz, který si právě teď prohlížím, nemá takovou tu typickou bradavici. Když tato hlídka chce měřit rychlost, musí jít policisté ven. Hlídka, se kterou já právě teďka jsem, tak používá radar, který je umístěný na trojnožce. Vypadá to jako velký fén, který má 4 objektivy. Z druhé strany je displej, který ukazuje naměřenou rychlost a také zobrazuje fotografii naměřeného auta.
3: Pane řidiči, předložte mi doklady přepsaný řízení motorového vozidla.
2: Mě taky zaujalo, že v místě, kde je zavazadlový prostor, tak mají policisté speciální konstrukci, která je vlastně výsuvný stůl, kde můžou sepisovat přestupky. Dopravní policie může být samozřejmě jako první u nehody a proto se do výbavy hodí hasící přístroj. A jak mi říká tady policejní mluvčí Violeta Siřišťová, policisté můžou i zachránit život.
4: Ve výbavě mají lékárničku nebo zdravotnický batoh a téměř každá hlídka v terénu na území hlavního města Prahy má k dispozici defibrilátor v případě, že dojde k tomu, že někdo má zástavu srdce nebo potřebuje pomoc, takže provedou policisté první laickou pomoc.
2: To byla prohlídka malého vozidla dopravní policie. Oddělení má samozřejmě ve flotile i větší auta. To jsou třeba i dodávky s pojízdnou kanceláří uvnitř. O tom ale zase někdy příště. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva. Zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací MyStation teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Zlatá česká klasika u nás na rádiu Impulse za chvilku. Kapela Erasure, teď už ale míříme opět na silnice.
1: Rádio Impulse, doprava 007.
0: A vy to víte, vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme opět na dálnici D1, hodně pomalu to jede směrem z Prahy do Brna. A to v úseku mezi kilometry 145 a 153. Důvodem je zúžení. Silný provoz čekejte také na trase z Prahy do Mladé Boleslavy v úseku mezi 3. a 13. kilometrem D10. No a provoz nám houstne v Praze v Liberecké ulici směrem od Zdib na Holešovice. I tady se jezdí v omezeném režimu. Jak to vypadá na vaší dnešní sobotní trase s datem 23. května? Spravte o tom ostatní motoristy a třeba jim pomůžete. K dispozici je vám žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls anebo telefonní linka 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ono je to někdy možná asi to nejlepší, co můžete udělat.

křičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mne.

0: Také tam vidíte toho Rockyho, jak boxuje. My boxujeme za vás a vy za nás. Jsme rádi, když s námi vysíláte členové meteo týmu, jako třeba Hanka v Českých Kopistech u Terezína naměřila 29 stupňů. V Benešově nad Ploučnicí máme Evu a Vláďu, ti jsou na 30. Sudoměřice u Bechyně 29 stupňů, tam jsem byl na vojně, napsala nám Hanka. A třeba ještě Ústí nad Labem 30 stupňů, jasno, slunečno, trolejbusák Máca. Moc díky, pište i vy ostatní, jinak zítra slunečno postupně od severozápadu oblačnost, ojediněle nějaká ta přehánka. No a k večeru se v Čechách má většinou znovu vyjasnit. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Hlásíme letošní první tropický den. Do Česka znovu míří saharský prach a samozřejmě zamíříme na hokej. Je 17 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko dnes zaznamenalo první tropický den letošního roku, kdy teploty přesáhly 30. Meteorologická stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila v 15:30 odpoledne 30,1 stupně Celsia. Velmi teplé počasí panuje také na Plzeňsku, kde rtuť teploměru stoupá nad 29 stupňů. Podle meteorologů mohou maximální denní teploty na některých místech ještě mírně vyrůst. V loňském roce dorazily první tropické teploty dříve, konkrétně 3. května v Dyjákovicích. Předloni zaznamenal Český hydrometeorologický ústav první tropický den extrémně brzy, už 7. dubna. Do Česka zítra znovu dorazí saharský prach, ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentrace jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak také atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do ovzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, březnu a dubnu. Hned dvakrát se v krušnohorském Jáchymově vzpomíná na poválečné vězně z uranových gulagů. První pieta se konala dnes, další bude za týden. Proč někdejší političtí vězni pořádají hned dvě piety, nám řekne náš reportér Dušan Valenta.
6: Zdravím z Krušných hor. Nejde o nic, co by se mělo oslavovat, a teď nemyslím vzpomínku na politické vězně, kteří v lágrech trpěli a umírali kvůli těžbě uranu do začátku 60. let. V Konfederaci politických vězňů, která by měla o historii a vlastně i hornické památky na Jáchymovsku pečovat, se prostě neshodnou. Vše došlo tak daleko, že spolu pamětníci, případně jejich potomci, nemluví. Dvě piety u Jáchymovského kostela tak jen potvrzují, že se bývalí muklové dnes už navzájem nesnesou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Na nejvyšší horu světa Mount Everest v jediný den vystoupil rekordní počet horolezců, celkem 274 lidí. Úspěšnou masovou výpravu z nepálské jižní strany potvrdila asociace organizátorů expedic. Zástupci asociace přisoudili mimořádný úspěch ideálním povětrnostním podmínkám. Dosavadní rekord z května 2019 je překonaný přibližně o 50 úspěšných lezců. Čína pro jarní sezónu bez vysvětlení kompletně uzavřela přístup z tibetské severní strany. Trasy na vrchol z Nepálu se kvůli tomu přeplňují a tvoří se nebezpečné fronty v zóně smrti. Začátek letošní sezóny spozdil obří ledovcový blok, který museli odstraňovat specializovaní dělníci.
1: S Impulzem na hokej.
5: Naši hokejisté na mistrovství světa bojují se Slovenskem. Zápas, který by nás mohl posunout výrazně blíž čtvrtfinále, sleduje Renata Kuková. Hezké odpoledne.
7: Pěkné odpoledne, je za námi první třetina, kterou Češi vyhráli 1-0. Tím zatím jediným střelcem byl v 9. minutě útočník Daniel Voženílek, který to provedl mistrně. Puk poslal směrem na bránu, ale skrz nohy slovenského obránce, který stál před Voženílkem. Slovenský brankář Hlava je nechápal, jak se puk mohl dostat do brány. Jinak to byla poměrně vyrovnaná třetina, ale spokojenější jsou Češi. Do té druhé půjdou s vedením 1-0 nad Slováky. Renata Kuková, Rádio Impuls.
0: Hezké odpoledne, přeje 4 minuty po 17. hodině. Zdeněk Sekanina na hokeji se za Renatou vydáme i za nějakých 10 minut v této hodině. Také pošta Saši Hemaly a teď už kabáti. Pohoda.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

rodnej dům. Hoří vám dostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: S vámi je Radio Impuls. Já jsem sliboval, že se podíváme na to, jak vypadá ten hokej, jak se to krásně hraje, takže jdeme se připojit k Renatě Kukové. Naši hokejisté po první třetině vedou nad Slovenskem, jak koukám v televizi, na mistrovství světa 1-0. K tomu zápasu už jsme si něco řekli ve zprávách, ale pojďme se na něj právě s Renatou Kukovou trochu podrobněji podívat. Renčo, myslíš, že čeští fanoušci, kteří cestovali na ten zápas do Švýcarska, mohou být zatím spokojeni?
1: Krásné odpoledne, já si myslím, že určitě, protože to byl vlastně krásný takový aktivní hokej z naší strany. Já bych řekla, že jsme se docela toho zápasu mohli obávat, protože vlastně nevíme moc, co od Čechů očekávat, když dokážeme se trápit s Italií, dokážeme prohrát se Slovinci, pak sice dát málo střel na bránu, ale nakonec porazit Švédy, že jsme takový jako nečitelný tým. A teď se to má ukázat v utkání se Slovenskem, jak na tom, který z týmu je, jestli my budeme ti, kdo budou mít navrch, nebo Slováci, protože ti taky parádně vstoupili do toho turnaje. Na mistrovství světa vyhráli všechny 4 zápasy, ke kterým nastoupili. Pravda, hráli s těmi zatím papírově slabšími, takže i u Slováků se teď má ukázat ta pravá síla. Když jsem se ptal na fanoušky, tak k ním ještě řeknu, že je tam skvělá kulisa, je to prostě slyšet, jak strašně fandí, je tam hrozně velký počet českých fanoušků. Ono tam taky letělo letadlo s českými fanoušky. Mezi nimi byli i ti, kteří u nás na Impulzu hrávali právě vstupenku a letenku na tento zápas se Slováky, tak já jsem ráda, že my jsme dokázali trošku přispět tomu, aby ta atmosféra a to fanouškovství, to české fandění bylo slyšet a budeme takovým tím dalším hráčem na ledě, jak se říká, a můžeme tedy i do té druhé třetiny stoupit s vedením nad Slováky 1-0.
0: Renčo, souboje se Slováky vždycky nabízejí nějaké zajímavé příběhy. Máš tam nějaký i pro dnešek?
1: Mám například slovenského útočníka Kristiana Pospíšila, který hraje dnes proti Česku. Známe z naší extraligy, on totiž hraje za brněnskou Kometu. Teď tedy na mistrovství světa hraje i proti svému spoluhráči z Brna, Kubovi Flekovi, který hraje zase za českou reprezentaci. A co víc, on má přítelkyni Češku. Jo, takže se u Pospíšilu řešilo, komu bude jeho partnerka vlastně fandit. Kristián jí prý poměrně jasně řekl, že jestli chce mít doma medaily, doma myšleno v obýváku, jo, ne doma v Česku, ale doma v obýváku, tak musí fandit jemu a tím pádem Slovensku. No mně se to moc nezdá, že bychom my Češky byli takhle lehce zmanipulovatelné, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne a když tak se Kristiána Pospíšila přítelkyně na tohle to zeptám.
0: Moc díky tolik, Renata Kuková, naslyšenou.
1: Ahoj.
0: No a vy můžete stejně jako my tento zápas sledovat živě na tipsport.cz a přitom si právě teď vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. Aktuální kurz na vítězství Česka je v tuto chvíli 1.33:1. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IHF v ledním hokeji.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
6: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
5: Co ti tady přináší největší radost?
6: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
5: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
5: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
8: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu.

0: Slyšíte to sami, na Impulsu žijeme českou muzikou, za chvilku jeleni všude zdejší. No, trošku jeleni jsme byli i včera v ranním vysílání, protože ono kýžené heslo, za které chceme dávat peníze, tedy halo tady Impulzovi, v naší hře nezaznělo. Paní Dagmar prostě řekla jenom to klasické prosím, no a to prostě slyšet nechceme, my chceme dávat peníze za heslo halo tady Impulzovi. Tak neudělejte hned po víkendu stejnou chybu jako paní Dagmar, ukázkově se přihlaste do telefonu. No a cože, za to nabízíme 10 000 za heslo, ale můžete si nechat zatočit naším výherním skvělým kolem, kde se může trojnásobit, ale dokonce také může padnout jackpot, betáno jackpot v hodnotě 100 000 korun. A co si budeme říkat za tři slova, to určitě stojí za to. Více na našem webu impuls.cz.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek

0: nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus 10,5 litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Taková poetika tady na rádiu Impuls. Já u toho sleduju hokej samozřejmě v tichosti, no a trošičku se nám to tam porvalo, pustili se do sebe čeští a slovenští chlapci. Dokonce trošku tekla krev. Michal Kempný, myslím, na 2 minuty dostal distance. No tak, přátelé, pojďme tady tyhle ty šarvátky vyměnit za klidnou sílu, protože přichází náš tiskový mluvka, tedy Saša Hemala. A na toho se nejenom dobře kouká, ale hlavně se moc příjemně poslouchá.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji vám, přátelé, krásnou sobotu. Je tu opět čas podívat se na všechno, co vás okolo našeho rádia zajímá. Mirka nám píše, Impulzovi, zkouším se k vám dovolat do soutěže už asi 30 minut a linka je pořád obsazená. Nešlo by s tím něco udělat? No, víte, milá Mirko, k nám do soutěže se totiž jen tak nedovoláte a má to vlastně docela prozaický důvod. V Halo tady Impulzovi totiž vždycky my voláme vám. Milá zpráva přišla na mail. Vaše ranní dvojice je sehraná jako nikdo jiný. Neplánujete někde vysílání naživo, přímo mezi lidmi někde na náměstí? Zdraví Iveta a Libor. Milá Ivetko a Libore, děkujeme za radu. A víte vy co? To vůbec není špatný nápad. Klárce a Honzovi to rád navrhnu a uvidíme, nebo spíše uslyšíme. A taky píše pan Michal, buď to mi odchází rádio v autě, nebo nevím, pořád to tak nějak divně šustí. No Michale, dobrý den, tak pokud vám to rádio ještě nikam neodešlo a pořád nás slyšíte, tak já jen, že u nás to šustění neevidujeme. Konec hlášení, přepínám. No a vy ostatní přátelé, ale nepřepínejte, zůstaňte s námi na Impulzu a já se na vás těším opět zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: že jí to pořád zpíváte. Marie Rotrové, proto jí dáváme velmi rádi do Impulzovic krabičky. Za chvilku za českou muziku budeme hrát Kličkovanou s Daliborem Jandou. No ale předtím pochopitelně ještě dopravní informace mimo jiné o D1 a D10 za půl minuty.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo, tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Vy jste připravený chlap, hele, jste a ten jste to zved? To je neuvěřitelné.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení zpomaluje doprava na D1 směrem z Prahy na Brno, a to mezi kilometry 149 a 152. Kolona se ale výrazně zkrátila, tak doufám, že v tomhle trendu bude i dál pokračovat. Nehoda osobního auta zaměstnává hasiče na Nymbursku na silnici 32 mezi Okřínkem a Odřepsi. Provoz nárazově zpomaluje také na D10 za Prahou směrem na Mladou Boleslav. No a práce silničářů zpomalují provoz i v Praze v Liberecké ulici směrem od Ústecké D8 do Holešovic. Kdybyste měli nějakou informaci velmi důležitou pro motoristy, tak ji namluvte do žiluté mobilní aplikace Rádia Impuls nebo nám volejte 605 222 007. No a teď ještě bleskový pohled na hokej. Slovenští přátelé se rovnali, takže na mistrovství světa naši hrají se Slováky a aktuálně je to 1-1.

0: Radio Impuls, za chvilku zprávy Honza Varga připraven, se díváme tady na hokej 2-2, sázejí to tam teda krásně, podrobnosti se dozvíte samozřejmě ve zprávách, no ale teď ještě něco o počasí, jak to vypadá se zítřkem, tedy nedělí. Ráno bude většinou slunečné, postupně se začne zatahovat, hlavně na severu východě Čech a severu Moravy, tam může také zapršet, no a v Čechách se k večeru znovu vyjasní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tak napište mi, kolik vám to ukazuje teď před 6 hodinou.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betano jackpot.
3: Je to Betano jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Pochod smíření dorazil do Brna, Zlínská zahrada otevře všechny expozice v pondělí a opět zamíříme na hokej. V 18 hodin zdraví u zpráv Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Účastníci pouti smíření odpoledne dorazili po 30 kilometrech do Brna. V cíli před gymnáziem ve Vídeňské ulici i na Mendlově náměstí na ně čekali odpůrci akce. Bylo jich dohromady asi na 200. Napjatá situace přinesla slovní přestřelky a hádky, vážnější střety ale policie nezaznamenala. Informují o tom Novinky. Kolem 2000 poutníků podpořil v závěru trasy předseda Senátu Miloš Vystrčil. Na shromáždění vystoupil také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který vyzdvihl důležitost usmíření. Pochod připomíná poválečný odsun německy mluvících obyvatel a v opačném směru se chodí od roku 2015. Letošní ročník doprovází historicky první sjezd sudeckých Němců na území České republiky. A v pohraniční obci Obora na Tachovsku se diví dění v Brně. Jak jsme říkali, koná se tam sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, ale také protesty proti této události na našem území. Starostka Obory Dana Lesak odpůrce nechápe. Lidé na česko-bavorském pomezí podle ní totiž žijí jako přátelé.
7: Nemám moc ráda paušalizaci, ale tady v tom případě opravdu ty vztahy jsou velice korektní a přátelské a vůbec jsem se nesetkal s nějakýma takovýma pohnutkama, který dneska některý lidi se snaží do toho implantovat nebo manipulovat.
6: Rozhovor se starostkou obce Obora na Tachovsku Danou Lesák si poslechněte za 35 minut. Paní Lesák je totiž naší sobotní ženou na radnici. Zlínská zoologická zahrada v pondělí znovu otevře expozici Karibuny. Tu uzavřela po útoku slona. Odborníci, chovatelé a veterináři nadále intenzivně vyhodnocují přesné příčiny úhynu slonice Ulu. Vedení zoo aktuálně detailně analyzuje dostupné kamerové záznamy, nasleduje chování zbytku stáda. Útočícího samce Jacka pracovníci oddělili a umístili do samostatného vlastního prostoru. Mluvčí zahrady potvrdila, že incident nijak neohrozil návštěvníky ani personál. Podrobnou zprávu veterinárního lékaře a další informace k chovu slonů zveřejní zoo na začátku týdne. Zlínská zahrada si od maďarského samce původně slibovala úspěšné přirozené rozmnožování druhu.
1: S Impulzem na hokej.
6: V souboji našich se Slováky přibyly góly i pěstní souboje. Utkání hokejistů na mistrovství světa je plné emocí. To potvrdí i Renata Kuková, která zápas sleduje. Hezký podvečer.
8: Pěkný podvečer, je to tak, byla to hodně emocionální třetina, důležité je ale skóre, se Slováky hrajeme nerozhodně 2-2. Na ten úvodní gol našeho Boženílka z úvodní 20 minutovky reagoval soupeř až v polovině zápasu, kde vyrovnával Hrivík, vedením nám pak v přesilové hře vrátil Kaut, ale poslední slovo měli Slováci. Chromiak srovnával na 2-2 a za tohoto stavu tedy vstoupíme i do třetí třetiny. Těch poteček na ledě bylo několik, jednu z nich odnesl slovenský Pospíšil rozbitý mrtem. Renata Kuková, Rádio Impuls.
0: Hezké odpoledne, 3,5 minuty po 18. hodině aktuální čas. Zdeněk Sekanina připraven třeba vysílat i s vámi, kolik máte na teploměru a už jste se dnes i koupali. Dejte mi vědět.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls sledujeme dnešní vystoupení českých hokejistů. Nastoupili proti našim slovenským přátelům. Zatím je stav nerozhodný 2-2. Občas se to tam pěkně mele, tak doufám, že to přeci jenom naši chlapci zvládnou o něco trošku lépe. No a vy vysíláte s námi, my se vás ptáme, co při tom vlastně téměř letním víkendu děláte, jestli už jste se šli koupat a jaké teploty vám ukazuje teploměr. V Kladně je 25 stupňů a jasno, krásný den všem přeje Ivan, moc děkujeme. Podobné jméno Ivoš píše, ano, dnes už jsme se jeli vykoupat na naši pískovnu, bylo to super, žádná velká tlačenice, čekal jsem, že podobný nápad bude mít mnohem více lidí. No a Milan píše, já se na koupaliště a k rybníkům vystavovat nechodím, navíc v tomhle počasí se raději osvěžují zevnitř, takže už mám dnes čtvrté orošené a asi ještě nekončím. Opatrně, Milane, ano, dodržovat pitný režim je potřeba, ale pozor na ten alkohol, pozor na to sluníčko, ať to nedopadne dobře, špatně. Dejte nám vědět, jak se vysílá vám, kde jste, co děláte, jak se vám poslouchá Radio Impuls. No a když k tomu přidáte i teploty, eventuálně, jestli už jste se dnes koupali, budeme jedině radši. 605 222 007 anebo žlutá mobilní aplikace našeho rádia.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička
2: je vášnivý.
3: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
4: Těšíme se na vás. Tebec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
5: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
6: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Impulzu za chvilku nabídneme živou muziku, bude to z českého mejdanu, už představte si 9 let starého Lucie Bílá, jinak to nebude. No a já jsem se mezi tím podíval na náš nový web. Ano, slyšíte dobře, Radio Impuls má úplně nový web. Je krásný, velmi důležitý, protože se tam dozvíte velmi důležité informace, tak víte co, pojďte se na něj podívat, zkuste to, no a když už tam budete, tak se přihlaste do hry Halo, tady Impulzovi. Jinak hokej stále 2-2 Česko proti Slovensku.
1: Žijeme českou muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Jenom v tichosti sleduji ve studiu Rádia Impuls hokej. Vypadá to, že naši dali gól, to znamená, že bychom mohli zvyšovat na 3-2, ovšem teď ho zkoumají rozhodčí. Uvidíme, jak se to celé vyvrbí. Samozřejmě díky Impulsu to budete vždycky vědět jako první. No a teď už vyrážíme do vašich regionů.
1: Žena na radnici.
0: V Brně se totiž odehrává sjezd sudeto německého krajanského sdružení a zároveň protesty proti jeho konání. Lidé, kteří opravdu žijí v bývalých sudetech, to ale většinou nechápou. Třeba v obci Obora na Tachovsku, kousek od bavorského Bernau. Ve vysílání teď vítám starostku Obory Danu Lesák. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den.
0: Jak vy vnímáte to, co se kolem té brněnské akce děje?
2: U nás, protože žijeme téměř na hranici a pořádáme sousedský štamtiše. Pro nás ta hranice de facto neexistuje. Aha. Pořádáme různý kulturní a turistický zážitky a staráme se o jejich hroby. Pro nás tady na hranici ta hranice vůbec neexistuje.
0: Dalo by se říci, že vy ty vztahy nazýváte přímo kamarádskými?
2: Je to tak, je to tak. Tady v tom případě opravdu ty vztahy jsou velice korektní a přátelské a vůbec jsem se nesetkala s nějakýma takovýma pohnutkama, který dneska některý lidi se snaží do toho implantovat vůbec.
0: Přesně, tak když se sousedy z Bavorska mluvíte, myslí někdo z nich ještě na tu dávnou minulost?
2: Určitě. My děláme dokonce, oživujeme právě ta místa, kde oni žili, tady v příhraničí a děláme i setkání s pamětníky, těch je už hodně málo, těch přeživších a vlastně sbíráme i jejich vyprávění a jednou za rok se tady vždycky oživujou různá místa, kde oni žili, které byly srovnané se zemí už. Tam my uděláme setkání, kde ty lidi žili, vystavíme tam mapy a oni k tomu vyprávějí.
0: Vy jste vlastně takovým důkazem asi toho smíření, vy máte německého manžela.
2: Mám, z Norimberka.
0: Ano.
2: Jsou to Oberfranken, Horní Franky. Není typický bavorák.
0: Vidíte, tak hostem vysílání Rádia Impuls byla starostka pohraniční obce Obora na Tachovsku, Dana Lesák. Paní starostko, moc díky za rozhovor a mějte se tam krásně, naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
0: Jedeme dál jako čeští hokejisté proti Slovensku. Vedeme 3-2.

0: dál to nejede na D10, vy se dozvíte detaily už za necelou minutku v dopravě 007, tady na Impulzu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsme stále s vámi a to i na silnicích. Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na D10 směrem z Prahy na Mladou Boleslav a to v úseku mezi 5. a 10. kilometrem. No a práce silničářů zpomalují provoz také přímo v hlavním městě v Liberecké ulici směrem od ústecké D8 do pražských Holešovic. Buďte opatrní a kdyby něco, pomáhejte ostatním motoristům tím, že nahrajete vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavoláte na 605 222 007.

pienso que un sueño para

0: Anička Lenoxová, moje oblíbenkyně tady na Impulzu. Jak to vypadá s počasím na zítřek, tedy neděli 24. května? Podle meteorologů bude ráno většinou slunečné. Postupně ale začne od severozápadu oblačnosti přibývat a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně pak na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer pak hlavně v Čechách většinou se znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty mají zítra vyšplhat mezi 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Čeští hokejisté slaví vítězství nad Slováky. Z Itálie odletěly poslední české děti se zdravotními potížemi a ministerstvo odkládá rušení okresních soudů. Zprávy v 19 hodin má Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na hokej.
3: Naši hokejisté se o důležité body na mistrovství světa poprali se Slovenskem a slaví vítězství 3-2. O dojmy z třetí třetiny se s námi podělí Renata Kuková, která zápas sledovala. Hezký večer.
4: Krásný večer, tak z vítězství 3-2 se radují hokejisté, trenéři a samozřejmě i spousta fanoušků, kteří do Švýcarska přijeli. Od začátku jsme tahali za delší konec pomyslného provazu. Slovákům se podařilo dvakrát vyrovnat, ale na třetí českou branku už odpověď nenašli. O naši výhru se postarali góly Boženílka, Kauta v přeslové hře a Červenky a taky skvělý Kořenář v naší bráně. Vítězství nás posunulo na druhou příčku v tabulce o bod za Kanadu, se kterou ještě v základní skupině mistrovství světa budeme hrát. Renata Kuková, Rádio Impuls.
3: Do České republiky dnes z Itálie odletěly poslední tři děti ze zasažené školní skupiny. V noci na čtvrtek postihly české žáky v hotelu poblíž Říma náhlé zdravotní obtíže. Hospitalizaci v italských nemocnicích muselo podle dostupných zpráv podstoupit 15 až 25 dětí. Ostatní školáci opustili lékařskou péči dříve a do vlasti se vrátili už v předchozích dnech. Pacienti z hotelu ve městě Monte Rotondo trpěli vysokou horečkou, zvracením a silnou nevolností. Lékaři podle italských médií přisuzují hromadné zdravotní problémy dětí virové infekci. Odborníci předběžně vyloučili otravu jídlem, protože žáci jedli na odlišných místech. Ministerstvo spravedlnosti odložilo plánované rušení a slučování části okresních soudů, a to na leden 2028. Úřad původně plánoval reorganizaci justice už od počátku příštího roku, nakonec ale ustoupil. Resort zároveň sloučí první dvě etapy reformy do jedné, což má přinést delší čas na přípravu. Delší lhůta má zmírnit odpor části justice a samospráv, které varovaly před zhoršením dostupnosti. Zákonný návrh předloží ministerstvo do připomínkového řízení během letošního podzimu. Překreslení justiční mapy patří k hlavním prioritám ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Změny mají státu ušetřit až stovky milionů korun na provozu budov a manažerských platech. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KHNP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 000 lidí. Při výběru většího obnosu z bankomatu na Slovensku můžete mít problém. Tamní banky totiž zavádějí novinku v boji proti praní špinavých peněz. Nový systém bude přísněji sledovat větší nebo neobvyklé hotovostní operace.
5: Systém v bankomatoch sleduje pohyb hotovosti velmi pozorně a vyhodnocuje, či výbery a vklady dávají zmysel vzhledem na príjmy, podnikanie alebo bežné správanie klienta. Novinka sa uchytila už v Taliansku a preberajú ju viaceré európske štáty. Ak napríklad klient vyberie za mesiac z bankomatu viac než 10 000 eur, a to aj vtedy, ak výbery rozdelí do menších operácií, banka to nahlási finančnej správe. Tá následne preverí, či išlo o legálnu aktivitu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Tak doufám, že se radujeme celý národ. Vyhráli jsme krásný hokej s našimi slovenskými přáteli, tak si k tomu dáme i nějakou skvělou muziku, třeba Anuka, Bee Gees, a teď už startuje kapela Tým.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls žijeme českou muzikou. Teď už je prostor pro našeho reportéra Václava Komárka, který opět shrne policejní případy tohoto týdne.
1: Hezký den. Muž v centru Olomouce přišel za strážníky a poprosil je, aby ho zatkli nebo aspoň odvezli do vězení. K překvapení strážců zákona nebyl ani opilý, ani svetovaný, ani nevykazoval známky nějaké psychické nemoci. Nebyl ani celostátně hledaný. A tak ho strážníci museli zklamat. Poté jen přihlížel, jak muž se smutným výrazem ve tváři zklamaně odchází domů. Rychlostí až 100 km v hodině ujížděl muž na elektrokoloběžce policejní hlídce v Sehradicích u Luhačovic. Jeho elektrokoloběžka jela díky speciální úpravě 4x rychleji, než je u takových vozítek běžné. Když ho hlídka chytila, tak zjistila, že muž má zákaz řízení až do roku 2030. Navíc má 9 záznamů v rejstříku trestů. Velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Ve Stodolní ulici v Ostravě se poprali dva muži. Na tom by asi nebylo nic tak zvláštního, kdyby jeden z nich během rvačky nestratil řetízek v hodnotě několika stovek tisíc korun. Policisté po šperku zatím marně pátrají. Policistům v Plzni utíkal celostátně hledaný cizinec a vybral si vskutku zajímavou únikovou trasu. Skočil do řeky a pokoušel se jim uplavat. Hlídka ho našla po pár minutách schovaného ve vysoké trávě. Byl celý mokrý a třásl se zimou. Teď už sedí ve vězení. Hezký víkend přeje Václav Komárek.

0: Na Rádiu Impuls samozřejmě skvělá muzika, také sledujeme opět dění na mistrovství světa v hokeji. Myslím, že právě teď Švýcarsko proti Maďarsku zvýšilo na 3-0, tak to je jenom informace pro ty, kteří mají třeba vsazeno. No a vsadit si můžete i na to, že všechno je a bude v pořádku. To je písnička, která je připravena už za malou chvilku tady na Impulzu opět a Radeček. No a všechno bude v pořádku i po 8 hodině večerní, protože právě naši Radečci, tedy Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček, zasednou k mikrofonům Rádia Impuls, co by naši milionoví moderátoři.
1: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio
3: Impuls. Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte.

0: Rádio Impuls, za chvilku naše krabička, tedy Impulsovic krabička, v ní Václav Neckář láska má. Teď už zase trocha hokeje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Já tady mám zapnutou televizi, tak koukám, že Švýcaři bojují proti Maďarsku. No bojují je asi příliš silný výraz, protože zatím to tak skoro vypadá v přeneseném významu, že je to co minuta to gól, vedou už 7-0. Nicméně čeští hokejisté a fanoušci se určitě společně s námi radují z vítězství nad Slovenskem na mistrovství světa. A spokojená je zcela určitě i Renata Kuková, která taky fandila. Tak ahoj Renčo, potvrzuješ, fandila si? A my tam Renču nemáme, teď to vypadalo, že tam je. Zkusím ještě jednou, jestli se...
2: Nejdeme připojit.
0: Ano, a už jsi ve vysílání, Renčo, tak už ale tak? Už tě slyšíme.
2: Tak jsem se připojila, krásně.
0: Tak prosím tě, moje otázka zněla, ale asi zbytečná, jestli jsi taky fandila českým hokejistům.
2: No tak je, samozřejmě, že jsem fandila, jsem spokojená. Takhle, nemůžu říct, že to byl celou dobu úplně oslňující hokej. Bojovný byl rozhodně, i Slováci měli v některých fázích navrch, byť gólově vlastně jenom dotahovali. Nejprve srovnávali skóre po trefě Boženílka, pak i po gólu Kauta v přesilové hře. Nakonec rozhodla třetí branka, i když hodně šťastná, když se kapitánovi Červenkovi puk od brusle odrazil do brány, ale i takové branky padají. No a na stav 3-2 už Slováci odpověď nenašli, i když v závěru hráli powerplay bez brankáře. Já musím ocenit toho našeho Kořenáře, chytal skvěle. Jinak v tom utkání, o tom jsem taky už mluvila ve zprávách, že bylo dost potyček, ale to tyhle zápasy v emocích taky mívají. Důležité je, že na konci zněla česká hymna, potom i vysoký jalovec zněl švýcarskou halou. A my se můžeme radovat nejenom z vítězství, ale i z toho, že se posouváme tabulkou. Rázem jsme druzí, jenom o bod za Kanadou, se kterou se ještě ve skupině utkáme.
0: Renčo, pověz, kdy nás na mistrovství světa čeká další zápas, kdy možná opět bude znít česká hymna?
2: No tak zítra to nebude, protože to má náš tým volno. Ten nejbližší zápas naši hokejisté se hrají v pondělí odpoledne proti Norsku a tam bych prosím si tu hymnu přála, protože přece jenom je to podstatně slabší soupeř, ale víme, jak to je. No a skupinu zakončíme hned další den, tedy v úterý večer proti Kanadě, o které jsem mluvila. A tam by se teoreticky mohlo hrát o první příčku a co nejlepší pozici ve čtvrtfinále.
0: Tolik Renata Kuková, moc díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a určitě bude na co koukat, vy můžete streamy všech zápasů šampionátu sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci u Tipsportu, tedy oficiálního sponzora mistrovství světa IHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a typovačka celkem o 10 milionů korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

jak umírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do nás.

0: Na Impulzu za chvilku Roxetti, za českou muziku Tomáš Klus a jeho Něna, no ale teď už vyrážíme zase na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: No a to znamená, že nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tady jsou s omezeným provozem, počítejte na trase Praha Mladá Boleslav, a to v úseku mezi 7. a 15. kilometrem D10. Kvůli pracím je tady totiž v provozu jenom jeden jízdní pruh. No a stejnou situaci sledujeme na tahu z Prahy do Brna, tentokrát v úseku mezi 150. a 153. kilometrem D1. I tady se tento víkend pracuje. Tak já doufám, že vy nepracujete, no a ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, hlavně opatrně a šťastnou cestu všem.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepomíní.

0: Rádio Impuls se s vámi pro dnešní večer loučí Zdeněk Sekanina, který ještě přidává předpověď počasí na zítřek, kdy ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a odpoledne se objeví ojediněle přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer pak hlavně v Čechách se má většinou znovu vyjasnit teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Čeští hokejisté porazili Slováky. Na gastrofestivalu v Mladé Boleslavi došlo k explozi a soud poslal do vazby mladíka, který ubodal studentku v Pardubicích. Je 20 hodin. Zprávy přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. Mistrovství světa v ledním hokeji.

0: Čeští hokejisté porazili v pátém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku Slovensko 3-2. To se omlouváme, Zdenda mi pustil trošku jiný podklad, ale já se budu snažit. Vítězný gól vstřelil v 52. minutě utkání kapitán národního týmu Roman Červenka. Slovenský výběr si na hokejovém šampionátu připsal vůbec první porážku v turnaji. Čeští reprezentanti se díky zisku 3 bodů výrazně přiblížili k postupu do čtvrtfinále. V utkání se střelecky prosadili také útočníci Daniel Voženílek a v přesilové hře Martin Kaut. V Mladé Boleslavi v podvečer vybuchla propan butanová láhev. Probíhá tam gastronomický festival. Exploze na výstavišti zranila jednoho člověka, který utrpěl popáleniny krku a horních končetin. Záchranáři zraněného pacienta letecky transportovali do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Máme tady technickou závadu, omlouvám se. Hasiči po příjezdu na místo neštěstí provedli kontrolní měření na případný únik plynu. Tlakovou nádobu následně preventivně schladili v jedné z místních fontán. Místo výbuchu hasiči kompletně opáskovali, aby pro návštěvníky zajistili bezpečný prostor. S transportem zraněné osoby do vrtulníku letecké záchranné služby pomáhali také hasiči. S koupací sezónou vyrazí k vodě i policisté, budou dohlížet na bezpečnost lidí a také kontrolovat dodržování plavebních pravidel. Impulzu to řekla vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.
1: Celé tohle opatření se samozřejmě dělá v souvislosti s tím, že Česká republika, přestože není přímořským státem, tak má každý rok vysoký počet utonulých. Je to kolem 180 až 200 lidí ročně a to je opravdu hodně.
0: Nejčastější příčinou utonutí dospělých v Česku je alkohol, který zhoršuje úsudek a snižuje schopnost odhadnout vlastní síly. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka obviněného z vraždy dívky před pardubickou školou. Obviněný se k činu přiznal, hrozí mu trest odnětí svobody v délce až 10 let. Soudce uvalil vazbu z obavy z útěku mladíka a z možného opakování trestné činnosti. Příjezd obviněného k jednání doprovázela přísná bezpečnostní opatření, včetně ozbrojených těžkooděnců. Napadnutá dívka podlehla těžkým zraněním ve čtvrtek po převozu do nemocnice. Střední škola v Poděbradské ulici zůstává z důvodu tragédie uzavřena a vedení odsunulo i maturity. Kriminalisté poskytují k případu minimum informací kvůli nízkému věku oběti i pachatele. V Moravském Krasu znovu řádil vír velký. Vyplenil tam jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském Krasu sleduje.
2: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
0: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety. Při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině.
3: Radio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Vy z kapely opět a Radeček vám přeji krásný sobotní večer. Jsou tady dnešní milionoví moderátoři.
1: My jsme se na vás moc těšili, doufáme, že i vy na nás. No a protože se blíží Den dětí, tak jsem si říkal, že bychom mohli dnešní téma zvolit takové dětské. Že bychom prostě tak už se pomalu blížili k tomu dětskému dní, takže dnešní vysílání bylo třeba plné vzpomínek na dětství, řekneme si nějaký fóry a bude to určitě zábava. No tak zůstaňte s náma, zůstaňte s Impulzem, teď si pustíme pár českých pecek, no a my se vám za chvilku s bráchou přihlásíme a vlítneme rovnou na nějakou tu.

0: Tomášovi Ondrapolákovi z kapely opět a Radeček, vaši dnešní milionoví moderátoři. No a Rácha vám slíbil v minulém vstupu, že tady snad bude nějaká sranda, nebo co? No, takže se budeme bavit o dětech.
1: Tak s náma je vždycky sranda, to je jasný, hlavně když začneme mluvit.
0: No
1: ale myslím si, že pokud má být dnešní vysílání, nebo může být dnešní vysílání trošku dětinské, protože se nám blíží den dětí, tak to se k nám hodí. To zase budeme jako ryba ve vodě tady. V každém případě já bych si dal nějaký teda vtip, že? Ať teda najedeme na tu vlnu toho nějakého dětského.
0: A ty jsi našel dobrý.
1: Ne, tak já mám teda svůj nejoblíbenější vtip, co mi jako řekli moje děti, když přišli jednou ze školky. Já mám do dneška, to už je mnoho let, co ten vtip znám. Říkali si ho děti ve školce, tak doufám, že se zasměješ teda.
0: Jako zasměju. Já bych jenom ještě takovou vložku sem dát, že tvoji kluci mimochodem vlastně i fóry vymýšlí, to se mi hrozně líbí. No? Že oni vymysleli už několik vtipů, kdy jsem se opravdu jako zasmál. Škoda, že já si třeba žádný nepamatuju, protože já si obecně nepamatuju vtipy, ale opravdu Ondrovi kluci mají talent na to vymýšlet vtipy.
1: Jo, já si teda nespomenu, tak jestli teda můžu takhle přeskočit a neřeknu teď ten z té školky, ale řeknu to, co vymysleli moji kluci.
0: Autentický.
1: Jo, tak oni říkali, tak jde pán na prohlídku domů a ptá se prostě toho, co mu to prodává. Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, prej v tomhle domě straší, že jsou tady nějaký strašidla nebo tak, je to pravda nebo ne? No a ten chlápek, co mu to prodává, říká, prosím vás, já tady bydlím už 500 let a žádný strašidlo jsem ještě neviděl.
0: Trvalo mi to zhruba vteřinu a půl, tak to je navíc takový chytrý for, to jsou borci. A nejenom kluci mají talent, talent má i Tereza Mašková, Slza, Jelen, nebo taky Xindl, takže pojďme na krásnou českou dobrou muziku, no a ten for, který si říct, si dáme v tom dalším vstupu.
1: No, tak jo, ale určitě počkejte si na něho, protože ten fakt stojí za to. Mám

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Krásný sobotní večer. No samozřejmě, že jsou tady s váma stále Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček v rámci pořadu Milionoví moderátoři tady na Impulzu. No a pojďme na ten for, který si v minulém vstupu chtěl říct. Já jsem tě přerušil.
2: Dobře, tak my si řekneme vtip, abych jenom navázal, tak tím, jak se blíží Den dětí, tak my si tady tak říkáme takový ty dětský fory a vzpomínky. No a protože máme už děti z bráchu oba dva, tak ty děti nám nosí ze školky různý srandy a vtipy. A tohle je jeden z nich můj úplně nejoblíbenější, jo. Jestli pak víš, brácho, co dělá žába, když má depresi?
1: Tak mě napadá jedině něco s tím skokem, že skáče. Ale jinak nevím.
2: No, tak žába, když má depresi, tak se chce žabít. Tak to je takový krátkej, hezký vtip, co donesli děti ze školky a mi se strašně líbí, protože tady se ukazuje, jak i v té školce si hrajou s tou češtinou, jak vlastně ta čeština je nádherná a tenhle for prostě vznikl z češtiny, tak je to super, že kromě všech těch nových anglických kravin, co se děcka učí, takže pořád ještě se věnují i tady těmhle hříčkám slovním, který nás všichni baví prostě, protože jsme Češi a tohle prostě k češtině a k Čechům patří.
1: No a když udělal ten krátký vtip, tak bychom mohli udělat i krátký vstup.
2: Klidně, tak si pojďme rád další českou muziku, co
1: za
2: tam máš.
1: Za to zase budeme hodně hrát. Třeba Terezu Kernlovou, Olgu Lounovou, Anu Káno, ale nezůstaneme jenom u žen, u zpěvaček, ale taky kapelu si dáme jednu. No Name. Písničku Život.
2: Tak to se těším.

0: lásku.
1: Nádherný sobotní večer vám přejí Ondra a Tomáš Polákovi z kapely Opět a Radeček. Je to dneska taková dětská jízda, protože se blíží Den dětí. Vlastně nedávno dokonce i Pokáč udělal dětskou O2 arénu.
2: No, teď jsem to chtěl připomenout, že teda gratulace, je to skvělej písničkář a je to hlavně i skvělý kamarád, takže Pokáči gratulujem.
1: Gratulujeme, Pokáč vypadá už po druhé O2 arénu a my si musíme v tomhle případě trošku přihrát polívčičku, protože zatímco Pokáč si dává arénu, tak jestli pak vážení posluchači víte, kdo byl první kapelou, co ho jako neznámého písničkáře tehdy ještě vzala sebou jako před kapelu, jako takového hosta na své turné.
2: No? Tak třeba typu No Name.
1: No, byli jsme to my.
2: Jo, takhle, já popleta.
1: Takže my jako Petraček jsme tehdy Pokáče sebou vezli, on vždycky před náma zahrál chvilku a už tehdy bylo jasný, že
2: v ním něco je.
1: No, že ne, že v ním něco je, ale že to bude jednou obrovská hvězda. Takže gratulujeme ještě jednou Pokáčovi. No a co se týče vzpomínek na to dětství, když se bavíme o dětství, tak já teda si teď vzpomínám, že třeba my jsme hodně měli rádi jako děcka kapelu Roxette. A ta teď bude hlavní hvězdou na Benátské s Impulzem. Takže to bychom mohli teď tady tak připomenout, že vlastně legendární kapela Roxette, od který určitě všichni známe písničky její, bude hvězdou Benátské s Impulzem v létě na konci července, takže si to určitě nechte ujít, protože ty festiáky se blíží, léto se blíží a byla by hrozná škoda, kdybyste u toho nebyli.
2: A samozřejmě tam nebude jenom Roxette, jako ten festiák trvá už od čtvrtku 23.7. a budou tam Miraj, Richard Miller, no Peternagy, No Name, o kterých už jsme se několikrát dneska bavili, no prostě bude to nabouchaný festiák.
1: V příštím vstupu si povíme o tom, jak Opět Radeček, kluci ze Šumperský garáže, normálně to vypadá, že dobydou tu velkou pražskou sokolovnu.

0: Je tady poslední vstup milionových moderátorů tohoto večera. No a to znamená, že se budeme loučit. Tomáš Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček.
1: A my jsme dneska celé vysílání věnovali dětem a těm vzpomínkám na dětství nebo dětským vtipům, protože se blíží Den dětí. No a...
0: Ale taky si zazpomínal na Pokáče a na jeho skvělý koncert pro děti.
1: Ano, v O2 aréně. No a k tomu se právě chci dostat, protože i my si budeme brzo plnit takový dětský sen neuvěřitelný. To snad ani nebyl sen. No a i my, jako kluci tady ze Šumperka, Opět a Radeček, budeme hrát v O2 aréně. Bude to náš největší a nejlepší koncert. Zahrajeme všechny ty největší hity naše, navíc doprovodu velkého symfonického orchestru Moravské filharmonie Olomouc. No a bude to všecko laděné do také romantiky na Valentína. A koncert se odehraje, a to víš, brácho, kdy se odehraje? Znáš to, ten datum?
0: Znám. 26. února 2028 si prosím vás rezervujte, milí posluchači Rádia Impuls, a buďte tam s náma. U toho už teď jsou lísky na našem webu.
1: No, na našem webu jsou lísky, tak si tam kupte ho, nemať máte ty nejlepší místa. No a my si pamatujeme i termín, kdy se zase tady uslyšíme na Impulsu s našimi milovanými posluchači, protože ten termín je už zítra.
0: No jo, to si pamatuju i já. Tak se na vás moc těšíme. Mějte se krásně, krásný večer. Krásnou dobrou noc.
1: Tomáš a Ondra Polákovi z Opět a Radeček se na vás zítra od 8 hodin zase těší. Zatím čau.
0: Ahoj.

0: Impuls. Vysílají milionoví moderátoři Tomáš a Ondra Polákovi. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Festival Meeting Brno pokračoval poutí smíření z Pohořelic a sjezdem sudeckých Němců. Pouť připomínající poválečný pochod smrti doprovázely protesty stovek nespokojených občanů. Památník v Pohořelicích neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži. Čin vyšetřuje policie. Historicky první sudetoněmecký sjezd v Česku výrazně rozděluje domácí politickou scénu. Poslanecká sněmovna minulý týden dokonce vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Prezidenti Česká a Německa ve společném prohlášení naopak ocenili dosavadní úspěšnou cestu usmíření. Program sudetoněmeckých dnů potrvá až do pondělí. Kriminalisté na Domažlicku vyšetřují okolnosti vážného zranění 4letého chlapce. Dítě uteklo rodičům a spadlo do rybníka na návsi, z vody ho vytáhla jeho matka. Chlapec po vytažení nedýchal, ale místní dobrovolní hasiči ho dokázali ještě před příjezdem záchranářů vzkřísit. Zdravotníci následně hocha v kritickém stavu letecky transportovali do plzeňské fakultní nemocnice. Matka malého dítěte se po tragické události psychicky zhroutila. Policie z důvodu citlivosti celého případu nebude poskytovat žádné bližší informace. Starosta obce vyjádřil rodině podporu a naději v uzdravení chlapce bez vážných následků. S teplejším počasím nás to bude k vodě táhnout čím dál více. Proto policie České republiky znovu přichází s projektem Bezpečně u vody. Ročně u nás totiž utone zhruba 200 lidí.
2: Policisté budou objíždět koupaliště, přehrady i kempy. Lidem radit je na vodě kontrolovat, říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.
3: Jestli dodržují plavební pravidla, předpisy pro provozování lodě a jestli se také pohybují v místech k tomu určených. To stejné je i pak směrem paddleboardu.
2: Ambasadorem policejního projektu Bezpečně u vody je vodní slalomář Jiří Prskavec, který dobře ví, jaký je voda živel.
4: Člověk si vůbec neuvědomuje, jakou sílu ta voda má. Kolikrát to, co se děje pod ní, je daleko nebezpečnější, než si myslíme.
2: Nejčastější příčinou utonutí je u dospělých v Česku alkohol.
4: S dětma, i když třeba ne tolik po Česku, ale vyrážíme na tu vodu, nemáme rozhodně rádi, když tam nějaký podnapilí jedinci jezdí na těch lodích.
2: Zásady bezpečnosti u vody se nemění. Žádný alkohol při koupání, nepřeceňovat své síly, děti mít pořád na dohled a neskákat do neznámé vody. Renata Kuková, Rádio Impuls.
1: Podkrušnohorský most mění podobu tramvajových kolejí. Začal na tom spolupracovat s brněnskou Mendelovou univerzitou. Na několika úsecích se už objevily zelené pásy. Odborníci teď zjišťují, jak o ně v Podkrušnohoří pečovat.
5: Klima prochází změnou a na Mostecku se navíc proměňuje také krajina po těžbě hnědého uhlí. Vznikají nejen velké zelené plochy, ale hlavně jezera. To všechno má přímý vliv i na fungování města. Dopravní podnik chystá proměnu tramvajových tratí a v centru počítá se zelenými pásy. Snižuje to hluk, prašnost a hlavně celkovou teplotu v ulicích. S odborníky proto zjišťuje nejen co vysadit, ale hlavně jak o rostliny pečovat. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Nejméně 90 lidských životů si vyžádal výbuch plynu v uhelném dole v čínské provincii Šanci. Při nejhorším důlním neštěstí v zemi za posledních 17 let skončilo v nemocnici přes 100 osob. V době páteční exploze pracovalo v podzemí dolu Liangshanyu celkem 247 dělníků. Stovky záchranářů a zdravotníků na místě pátrali po 9 pohřešovaných hornících. Mnoho hospitalizovaných lidí utrpělo vážná zranění kvůli nadýchání toxických plynů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

bezmocího troku pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

jednou zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk jde.

0: dýchat vzduchoprázdnu, tančit na kolenou. Nikdy nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
1: Jak je víkend s rádiem Impuls.
2: Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv na Impulsu zdraví Honza Varga. Na louce u sadu v Nebílovech na Blzeňsku se odpoledne samovolně rozjelo auto. Odbržděné vozidlo srazilo teprve 3leté dítě a přitisklo ho k dalšímu zaparkovanému vozu. Malé dítě utrpělo při nehodě na parkovišti pro návštěvníky velmi vážná zranění. Přivolaní záchranáři bojovali o život zraněného dítěte přímo na místě incidentu. Letecká záchranná služba následně pacienta transportovala do Plzeňské fakultní nemocnice. Případem samovolného rozjetí auta se teď intenzivně zabývají kriminalisté z Plzně venkova. Policie odmítla poskytovat bližší podrobnosti k nehodě s ohledem na nízký věk oběti. Saxofonista Felix Slováček dnes oslavil 83. narozeniny. My jsme mu k ním popřáli v našem ranním vysílání. Měl radost a byl nadšený, že mu k ním vyšlo i krásné počasí.
4: Já moc děkuji za přání a cítím výborně. Nemůžu si vůbec naříkat. Miluju teplo. Okamžitě, jak je to možný, tak jedu i tam, kde je teplá voda. Hrozně rád plavu. To je jeden z mých nejoblíbenějších sportovních výkonů. Plavání.
3: Felix Slováček své dnešní narozeniny oslaví na pódiu ve Starých Hradech při benefiční akci Kdo má rád, která podporuje nemocnici v Prachaticích. Při výběru většího obnosu z bankomatu na Slovensku můžete mít problém. Tamní banky totiž zavádějí novinku v boji proti praní špinavých peněz. Nový systém bude přísněji sledovat větší nebo neobvyklé hotovostní operace.
5: Systém v bankomatoch sleduje pohyb hotovosti velmi pozorně a vyhodnocuje, či výbery a vklady dávají zmysel vzhledem na príjmy, podnikanie alebo bežné správanie klienta. Novinka sa uchytila už v Taliansku a preberajú ju viaceré európske štáty. Ak napríklad klient vyberie za mesiac z bankomatu viac než 10 000 eur, a to aj vtedy, ak výbery rozdelí do menších operácií, banka to nahlási finančnej správe. Tá následne preverí, či išlo o legálnu aktivitu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Maskovaní lupiči přepadli ve švýcarském Nyonu čtyřnásobného mistra světa Formule 1 Aléna Prosta. Jeden z útočníků, 71-letého bývalého pilota, udeřil a způsobil mu menší zranění hlavy. Syn francouzské závodní legendy po výhruškách násilím otevřel pachatelům trezor. Zločinci následně z domu utekli i s ukradenými cennostmi. Policie okamžitě zahájila rozsáhlou pátrací akci, pachatele ale zatím nezadržela. Otřesený Alain Prost po útoku ze švýcarského města odcestoval. Slavný jezdec ovládl šampionát Formule 1 v letech 1985, 86, 89 a 1993. V trenérovi fotbalistů Dukly Pavlu Šustrovi převládá po sestupu do druhé ligy obrovské zklamání. Kouč přiznal, že mužstvo mělo od jeho únorového příchodu dostatek možností k záchraně. Dukla v přímém souboji s Ostravou neudržela potřebnou remízu a inkasovala 3 vlastní góly. Šustr takto smolný zápas podle svých slov ve své dosavadní kariéře ještě nikdy nezažil. Kapitán Marcel Čermák označil pád z nejvyšší soutěže za obrovskou ránu pro celou stichlou kabinu. Trenér má platnou smlouvu na další 3 roky. Hned v pondělí plánuje řešit kádr pro druhou ligu. Pražský klub chce okamžitě začít pracovat na strategii pro rychlý návrat mezi fotbalovou elitu. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy také sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, hlavně v Čechách. Naměříme 25 až 30 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Radost ze života.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Do Česka v neděli znovu dorazí saharský prach. Ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentrace jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do vzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, v březnu a v dubnu. Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se v neděli vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl zaručuje jízdu bez omezení.
5: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
4: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi začala na konci března. Týkaly se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vjeté koleje. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se totiž obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KHNP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 000 lidí. V Moravském krasu znovu řádil vír velký. Vyplenil tam jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském krasu sleduje.
6: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
4: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Fotbalisté pražské Dukly po domácí prohře 0-3 s Ostravou se stoupili z nejvyšší soutěže. Pražanům v závěrečném kole ligové nadstavby o záchranu přitom stačil k udržení pouze bod. Zápas rozhodli 3 vlastní góly, které si dali Purzitidis, Traoré a střídající Penksa. Ostrava díky vítězství obsadila barážovou pozici a o první ligu zaboduje proti Táborsku. Dukla opouští elitní soutěž po 2 letech, loni se zachránila v baráži proti Vyškovu. Baník hrál druhou ligu naposledy v sezóně 2016-17 a v historii z ní sestoupil jen jednou. Oba týmy měly před přímým soubojem v tabulce shodný počet bodů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zprávy to vše, loučí se Honza Varga.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko zaznamenalo první tropický den letošního roku, kdy teploty přesáhly 30. Na 19 místech v západní půlce Čech padly teplotní rekordy. Je to více než desetina stanic, kde se měří alespoň 30 let. V Doksanech bylo 30,7 stupně. V loňském roce dorazily první tropické teploty dříve, konkrétně 3. května v Diákovicích. Předloni zaznamenal Český hydrometeorologický ústav první tropický den extrémně brzy, už 7. dubna. Vláda zítra projedná novelu, která zpřísní pravidla pro 380 tisíc ukrajinských uprchlíků v Česku. Ministerstvo vnitra chce novým zákonem posílit bezpečnost státu. Uprchlíci nově dostanou humanitární dávku jen v případě, že pracují nebo aktivně hledají zaměstnání. Výjimku ministerstvo přizná dětem, seniorům nad 65 let a vážně nemocným lidem. Neziskové organizace varují, že úprava přinese úřadům práce obrovské množství administrativy. Zákon od příštího roku zavede také povinnou registraci a technické prohlídky ukrajinských aut. Zpřísnění pobytových podmínek prosadilo do vládních priorit hlavně hnutí SPD. Podkrušnohorský most mění podobu tramvajových kolejí. Začal na tom spolupracovat s brněnskou Mendelovou univerzitou. Na několika úsecích se už objevily zelené pásy. Odborníci teď zjišťují, jak o ně v Podkrušnohoří pečovat.
2: Klima prochází změnou a na Mostecku se navíc proměňuje také krajina po těžbě hnědého uhlí. Vznikají nejen velké zelené plochy, ale hlavně jezera. To všechno má přímý vliv i na fungování města. Dopravní podnik chystá proměnu tramvajových tratí a v centru počítá se zelenými pásy. Snižuje to hluk, prašnost a hlavně celkovou teplotu v ulicích. S odborníky proto zjišťuje nejen co vysadit, ale hlavně jak o rostliny pečovat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Jablonečtí dobrovolní hasiči procházejí nákladnou obměnou techniky. Na 3 nové vozy město vynaložilo přes 40 milionů korun a další dorazí příští rok. Využijí je při výjezdech, kterých primátor Miloš Vele vloni napočítal 100.
3: Město Jablonec zřizuje 3 jednotky dobrovolných hasičů. Veškeré finance a provozování jednotek dobrovolných hasičů jdou za městem a je to placeno z městského rozpočtu.
1: Dobrovolní hasiči z Jablonce vyráží do akce hned z několika stanic. Sídlí v Pasekách, Kokoníně a Seči nad Nisou. Fotbalisté Táborské obsadili v druhé lize 2. místo a v baráži o elitu vyzvou Ostravu. 3. pozici získal Artis Brno, který v přímém boji o postup narazí na Slovácko. Do nižší soutěže po závěrečném kole sestupuje rezerva pražské Sparty a Vysočina Jihlava. Jihlavě k záchraně nepomohla ani výhra nad Ústím. Soutěž opouští po dlouhých 26 letech. Prostějov se naopak vítězstvím nad Táborském zachránil o jediný bod před sestupovým pásmem. Jistý vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno oslavila postup drtivou výhrou 4-1 nad Českými Budějovicemi. Kapitán Zbrojovky Hofmann se při své rozlučce s profesionální kariérou trefil z penalty. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také na severu Moravy. Večer se pak znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou ve dne v noci.

0: desetí.
1: Víkend s rádiem Impuls. Teploty stoupají a tak se ptáme. Už jste se letos koupali venku? Kam chodíte k vodě? Preferujete rybník, řeku, koupaliště nebo vlastní bazén? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Radio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Do Česka v neděli znovu dorazí saharský prach. Ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentraci jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do vzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, v březnu a v dubnu. Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se v neděli vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl zaručuje jízdu bez omezení.
4: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
3: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi začala na konci března. Týkaly se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vjeté koleje. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se totiž obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KHNP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 tisíc lidí. V Moravském krasu znovu řádil vír velký. Vyplenil tam jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském krasu sleduje.
5: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
3: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Fotbalisté pražské Dukly po domácí prohře 0-3 s Ostravou se stoupili z nejvyšší soutěže. Pražanům v závěrečném kole ligové nadstavby o záchranu přitom stačil k udržení pouze bod. Zápas rozhodli 3 vlastní góly, které si dali Purzitidis, Traoré a střídající Penksa. Ostrava díky vítězství obsadila barážovou pozici a o první ligu zaboduje proti Táborsku. Dukla opouští elitní soutěž po 2 letech, loni se zachránila v baráži proti Vyškovu. Baník hrál druhou ligu naposledy v sezóně 2016-17 a v historii z ní sestoupili jen jednou. Oba týmy měly před přímým soubojem v tabulce shodný počet bodů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko zaznamenalo první tropický den letošního roku, kdy teploty přesáhly 30. Na 19 místech v západní půlce Čech padly teplotní rekordy. Je to více než desetina stanic, kde se měří alespoň 30 let. V Doksanech bylo 30,7 stupně. V loňském roce dorazily první tropické teploty dříve, konkrétně 3. května v Dyákovicích. Předloni zaznamenal Český hydrometeorologický ústav první tropický den extrémně brzy, už 7. dubna.